Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho singl v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hana z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boye a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucienne Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: 不见姆斯利。
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Petr Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před 2 lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Quida Manese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do?

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády, v podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Janča říká, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika?
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím,
1: jo,
0: o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak to bylo jeho vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak bude stát 3-5 tisíc, tak ho, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré
0: kondici. Tak kolik tě stála
1: ta
0: nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře. A pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Ježi, já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme.
0: Myslím, že je dobří.
1: Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se
0: mě
1: dohnat.
0: Já to řeknu diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To
1: byli
0: musí
1: úžasný.
0: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No je, ty se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost.
3: Jo.
2: No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího paňáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli by jsme vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady?
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na tu sešlost zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího.
2: Já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Tam potkám prvního chlapa, řeknu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že? Zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyně ruce mop a koště.
3: No. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to blbě pochopila.
3: Je.
2: No, tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, protože to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo co? Mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci? To nebudu.
2: Svůj k svému, nebudu.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
3: No tak jo? Takových je vás víc, no.
2: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik malý nápad.

Západ ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžeme říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla

0: večer a prosila bych Bčko, pana Donutila.
1: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
1: My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
3: Dobrý den, u telefonu VKD a chtěl bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
4: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál dobnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: A že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
5: vždycky.
1: Bezvá.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často.
1: Takže Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
5: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
5: Díky moc, mějte se.
1: Naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané Manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče.
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, kusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, no, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla tak.
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najít a dodržet.
9: Kamile, já jsem no. Prosím.
7: Má velký den prostě. No.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prostě můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, a není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahéčku, tady máš...
7: Moment, drahéčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál. No,
8: a mě to stačilo, ten úsměv byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne. Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Vy musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický.

0: počkej, my jsme se museli svářit, a promiňte, mistře, ale teda, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
0: je máte.
1: Sako břichem zaujmeme diváka.
0: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
2: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro 2 láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostavil dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kajzera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho nebo štíka taky. Hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kajzer nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý. Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou. Zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kde je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak. Přané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko. Jasné.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky.
1: Naslyšenou. Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořád Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu.

0: Od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
1: Kdo je?
0: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jste asi překvapen, co?
2: Co chcete?
0: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
2: No, prosím, pojďte dál.
0: Děkujeme. Pojďte na věc.
2: Nemám už tolik času, protože...
0: Já vím, proto jsme přišli právě.
2: Chystám skoncovat.
0: Proto jsme tady, tak.
2: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
0: Ne, to je v pořádku, všechno.
2: Jsem všechno prodal.
0: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
2: Ne. Druhý.
0: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
2: Takže... Prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
0: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
2: Ano.
0: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
2: Ano, to je dopis.
0: To je dopis na rozloučenou, toto?
2: Ano.
0: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
2: Mně už je to jedno.
0: Dobře, tak asi. Kde mám brýle? Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
2: Králíčková.
0: To je právě hyena teda. Strašné. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
2: Ano.
0: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
5: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
4: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
5: No.
4: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna má. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Hradčí. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Tak čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
1: Ano, ano. Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali navěky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na místě staré německé školy v Plzni Malesicích vyrostl nový dům s 12 bezbariérovými byty. Sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň nabídne komentované prohlídky budovy, Hurvínkovo audiokino i speciální pořady, aby řeč nestála. Dnes čekejte většinou oblačno, odpoledne místy přehánky, teploty do 15 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V Plzni Malesicích dokončili nový bytový dům. Budova s označením Nový Šuferajn vyrostla vedle kostela na místě bývalé německé školy. Projekt za 42 milionů korun podpořila Evropská unie částkou 28 milionů. Podle plzeňské radní pro oblast bytovou Světlany Budkové ze STAN je v domě 12 nájemních bytů.
2: Jsou to byty o velikosti 1KK, 2KK, většinou mají balkon nebo terasu. Jsou to všechno bezbariérové byty, je to tady opatřeno výtahem, nechybí parkoviště. A jsou od 38 do 60 metrů čtverečních.
1: Dům je připravený k nastěhování. Nájemníky už město vybralo. Český rozhlas připravuje na sobotu den otevřených dveří. Téměř po celý den bude přístupné i regionální studio v Plzni na náměstí Míru. Kromě ukázek rozhlasového řemesla budou připravené i dva speciální pořady, aby řeč nestála, kdy se mezi hosty Jiřího Bláhy objeví moderátoři, zprávařky, zpravodajci a další lidé z rozhlasu. Prohlídky budovy pak budou mít 4 témata, říká vedoucí komunikace Českého rozhlasu v Plzni Jiřího Freitr.
3: První téma komentovaných prohlídek bude Rozhlas a současnost. Je to prohlídka, kterou povede sám ředitel stanice David Jakš. Druhá prohlídka je rozhlas a technika. Tu povede náš technik specialista Roman Kropáček. Třetí prohlídka je s pamětníkem a dlouholetým zaměstnancem Josefem Vavruškou. Ta se jmenuje Historie rozhlasového vysílání.
1: Poslední stezka se pod vedením Lukáše Houšky zaměří na architekturu budovy Českého rozhlasu Plzeň. Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO totiž není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou Petra Fialy z ODS. Podle opozice by ale změna znamenala další zadlužování země. Slovenská policie dál monitoruje situaci na hranicích s Ukrajinou, informovala o tom na sociálních sítích. Slovenské úřady včera asi na 2 hodiny uzavřely z bezpečnostních důvodů všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Ta ohlásila ruské vzdušné údery mimo jiné v západní části, která sousedí právě se Slovenskem. Premiér Robert Fico se k tomu zatím nevyjádřil.
4: Slovenské úřady zdůraznily, že jako první hranici uzavřela Ukrajina. Západní část země tou dobou čelila podle Kyjeva nejsilnějšímu útoku od začátku ruské invaze. Drony mířily i na město Užhorod, které leží těsně u hranic se Slovenskem. Prezident Peter Pellegrini reagoval, že jsou potřeba intenzivnější diplomatická jednání. Slovenská opozice útok odsoudila a opět kritizovala víkendové setkání premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě. Vyčetla i to, že bezprostředně po útoku blízko slovenských hranic nepřišla ze strany předsedy vlády žádná reakce. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slavie porazili ve 3. kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a po 5. pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Ve středu také Hradec Králové porazil Liberec 1-0. Českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli. Češi v ní k účasti na mistrovství musí smazat 11gólové manko.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo a slabý déšť. Odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou večer postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů a na horách maximálně 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Paleckého pozor na stavební práce. Potrvají zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ani 14. květnový den roku 2026 se neobejde bez čerstvých zpráv. Ty stávající pro vás přichystala Štěpánka Zíková a relaci zakončila 5 minut po 5. hodině. Společně vám přejeme příjemné čtvrteční ráno. Míč je na straně Česka. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až česká vláda a jednotlivé kraje odsouhlasí oficiální kandidaturu na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Česko by ho chtělo hostit za 3 roky. Kudy by mohli cyklisté projet a kolik stojí organizování takové akce, to vám řekneme za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co znamená, když o někom řekneme, že udělal botu?
1: Že ji koupí a bude chodit jako, že bude ukazovat boty, který má krásný.
2: Že si ji obuje.
3: Že ji udělal krásnou.
4: Že mu za to musí jít někdo zaplatit.
5: Koupí si botu a bude to mít jako vzor a přiši asi druhou.
6: Že si koupil dvě boty a jednu ztratil.
7: Někdo udělal něco matoucího a potom ten druhý řekne, udělal botu.
8: Že se mu nic nepovedá.
9: Že někdo udělal botu a on si řekne, že ji udělal špatně.
10: Že třeba udělal speciální botu, aby se vykopli dveře, ale on by chtěl úplně jinou botu.
11: Tak pozor na boty, 5 hodin 14 minut, za chvilku počasí.
12: Český rozhlas Plzeň, rádio Vaš.

0: století Julie, Romeo dodáme někdy příště. Hezké ráno přejeme v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo se slabým deštěm, odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou večer postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka, k tomu všemu nejvyšší denní teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 10 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biometeorologická zátěž, ta je dneska na stupni číslo 1.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i v 5 hodin a 23 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Bude Česko hostit slavnostní start nejslavnějšího cyklistického závodu na světě? Francouzské vedení Tour de France čeká, až Češi oficiálně potvrdí kandidaturu na pořádání takzvaného Grand Départ. Termín směřuje na rok 2029, symbolicky 40 let od sametové revoluce. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami.
1: Předložili jsme naše požadavky. Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili.
2: Cyril Tricard má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu cyklistického závodu. Francouzi po Češích chtějí, aby zabezpečili cesty, po kterých by závodníci jeli, a aby zajistili ubytovací kapacity. Za posledních 10 let cyklistický závod Tour de France pětkrát startoval v zahraničí, například v Belgii, Dánsku nebo v Itálii. Letos cyklisté výjíždějí ze Španělska. O pořádání startu Tour de France ve stejném termínu jako Češi usilují taky Němci a Slovinci, kteří můžou svou kandidaturu stavět na čtyřnásobné vítězi Tour Tadeji Pogačarovi.
3: Myslím si, že na naší straně jsou důležité argumenty, ať už je to dostupnost Prahy a těch lokalit, do kterých se uvažuje nejenom v rámci České republiky, ale v rámci okolních zemí, Rakousko, Polsko, Německo, Slovensko. A potom je zde určitě obrovský argument bezpečnosti, kterou má Česká republika bezprecedentní. Jsme na tom daleko lépe než třeba Francie.
4: Říká Přemysl Novák z amatérského cyklistického závodu Letap Česká republika Tour de France. Vy jste Francouze taky vzali do vrtulníku, tak aby viděli ty jednotlivé možné etapy i ze zhora, což je vždycky důležité při tom závodu Tour de France.
3: To byla ta naše hlavní myšlenka, pojďme to řediteli Tour de France ukázat tak, jak vlastně ukazuje jednotlivé etapy celému světu. Myslím si, že odjížděli nadšení.
4: Takže jste je vzali nad Prahu, nad Křivoklátsko, nad Hlubokou třeba?
3: Proletěli jsme vlastně všechny ty tři plánované etapy, takže letěli jsme z Prahy přesně přes Křivoklátsko, přes

0: Tábor, Třeboňsko, Českou Kanadu, Hlubokou a potom dále na Šumavu přes Lipno a až na Kvildu.
1: Vrtulníkem se po Česku s vedením Tour de France proletěl i desetinásobný účastník největšího cyklistického závodu světa Roman Kreuziger.
2: Myslím, že byli nadšený. I pro mě osobně to bylo něco neuvěřitelného vidět různé hrady, zámky z pohledu z vrtulníku ze zhora, tak to vyzní úplně jinak a úplně si to dokážu představit živě v televizi o tom, o čem by mohli komentátoři povídat, protože tam toho je opravdu neuvěřitelně moc.
1: Český projekt na ambasádě v Paříži podpořila fotografická výstava i koncert jeho České filharmonie. Podle Přemysla Nováka by se ještě tento rok mohlo rozhodnout, jestli Česko podá oficiální kandidaturu na pořádání startu Tour de France v roce 2029. Organizování takové akce vyjde na stovky milionů korun.
0: Tady je potřeba říci, že veškeré studie vlastně z posledních startů Tour de France v zahraničí, ať už to bylo Bilbao ve Španělsku, ať už to bylo Dánsko v Kodani anebo Itálie, tak ukazují, že ta investice se vrátí opravdu několikanásobně, 10 až 20 násobně, takže opravdu ten poplatek je potřeba brát jako investici, která se mnohonásobně vrátí a vyplatí a záleží jenom na nás, na české straně, jak moc ji budeme chtít využít a jak moc se na to připravíme, tak aby ten dopad byl co nejlepší.
1: Česká kandidatura se může opřít o dlouholeté české stopy na Tour de France, upřesňuje ředitelka pařížské pobočky agentury Czech Tourism Markéta Dianová.
3: Prostřednictvím dlouholetého partnerství Škodovky nebo třeba i takovými hezkými elementy, jako je pohár pro vítěze Tour de France, který dělají čeští skláři tradičními postupy.
1: Na české ambasádě v Paříži byl vystavený zelený pohár a taky trikot pro nejlepší sprintery, který před 3 lety na Tour de France vyhrál Belgičan Jesper Philipsen. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cestopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Místní akční skupina Radbuza, která působí na území 52 obcí Plzeňska, nabízí finanční podporu na projekty mladých lidí. Více ve zprávách za půl hodiny. Lidé v Přešticích na jižním Plzeňsku mohou hlasovat o projektech, které město uskuteční v rámci participativního rozpočtu. Na realizaci návrhu vyhradilo vedení města 470 tisíc korun. Hlasovat je možné celý květen pomocí online ankety. Podrobnosti jsou na webu města. Domažlická nemocnice společně s Plzeňským krajem a všeobecně zdravotní pojišťovnou dnes pořádají akci Den veřejného zdraví. Uskuteční se na náměstí Míru v Domažlicích od 11 do 15 hodin. Nabídne bezplatná preventivní vyšetření a ukázky moderních forem léčby. Program je určený jak dospělým, tak i dětem. Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slavií a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté je k tomu sami vyzvali v pondělí. Podle Kropáčové také kriminalisté dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, kteří byli v Edenu na hrací ploše. Přihlášení se na linku 158 vyzval tyto příznivce Slavie i její šéf Jaroslav Tvrdík. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Fotbalisté Slavie získali po 23. v klubové historii ligový mistrovský titul. Rozhodla o tom jejich výhra ve třetím kole nadstavbové fáze nad Jabloncem 5-1. Ve středu také Hradec Králové porazil Liberec 1-0. A titul ve francouzské nejvyšší soutěži opět slaví hráči Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na trávníku 2. Lens 2-0. A dnešní počasí čekejte většinou oblačno, odpoledne přehánky, které budou večer postupně ustávat, a nejvyšší teploty do 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru do Německa na Tachovsku se mohou tvořit kolony odstavených kamionů. Čerpací stanice jsou ucpané a neprůjezdné. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Má slovo jednoduchý něco společného s duchem ze záhrobí? To je téma dnešního slovíčkaření. Roman Stupka vám všechno vysvětlí za okamžik.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Jednoduchost. Když o někom řekneme, že je jednoduchý, nemyslíme to ani nějak zlé, ale je nám zřejmé, že dotyčný příliš rozumu nepobral a že složitější uvažování mu dělá problémy. Ale to je až přenesený význam. Původně slovník uvádí prosté vysvětlení, že jednoduchý označuje věci nerozložitelné na menší prvky. To je obecně známo, nás ale zajímá, co to má společného s duchem, tedy nehmotnou bytostí vycházející ze záhrobí a strašící živé. Tak ducha dnes většinou chápeme. Základ je ale ve slově dech. Pro naše předky byly totiž výrazy dech, duch a vlastně i duše totéž. Neboli když někdo přestane dýchat, vypustí duši a stane se z něj duch. S tím souvisí i slovo doušek, které chápeme jako jeden hlt. Vypadá to jako zdrobnělina od ducha, ale doušek vlastně znamená napití na jeden nádech. Prostě to, co se udělá snadno a rychle. Prostě jednoduše.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zaostřeno na zrak, tak se jmenuje workshop, na který vás pozveme ještě do 6. hodiny, stejně jako na řadu dalších akcí v regionu. Tak si počkejte na dnešní tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: V regionu dneska čekejte většinou oblačno, na horách může být zpočátku až zataženo se slabým deštěm, odpoledne se zejména v severozápadní polovině kraje přidají přehánky, které budou večer postupně ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka, nejvyšší denní teploty mezi 12 a 15, na horách do 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biometeorologická zátěž ta je dneska mírná. Na hodinách bez 20 sekund 6:45.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut schází do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňská obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na workshop Zaostřeno na zrak. Workshop se soustředí mimo jiné na správnou péči, cvičení a relaxaci, kterou můžeme věnovat svým očím. Počet účastníků je omezen, rezervace na webu obvodní knihovny je nutná. Začátek akce je v 18 hodin. V sále Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne v 18 hodin cestovatelská přednáška Návraty do Indie. V plzeňské galerii Wettengl se koná křest knihy a výstava ilustrací Jednu Plzeň, prosím. Akce startuje v 18 hodin a 30 minut. Městské kulturní středisko v Domažlicích zve na divadelní komedii Fantastická žena. Příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy zamíchá tajuplná seznamka a Fantastická žena začíná v 19 hodin. V Kroskafe v Plzni u práce vystoupí od 19 hodin písničkář Jan Burian. V centru Jana Amose Komenského v Přešticích se uskuteční další pokračování výkladu dějin Izraele v podání historika Martina Šimka. Tentokrát na téma Svatá země v období studené války. Přednáška začíná v 18 hodin. Západočeská galerie v Plzni zve na koncert Májové muzicírování s muzikálovými můzami. Benefiční koncert začne ve výstavní síni Masné krámy v 17 hodin. V ten samý čas také galerie nabízí komentovanou prohlídku výstavy Svět pod povrchem, jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století. Výstavou ve výstavní síni 13 provází její produkční Eva Skořepová. No a od nás za chvilku další zprávy a s nimi Štěpán Gazíková. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň. We'll be right back.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Mladí lidé na jižním a severním Plzeňsku mohou získat grant na vlastní projekty. Plzeňský kraj začíná stavět most v Dlouhé Vsi na Klatovsku za 137 milionů korun. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Místní akční skupina Radbuza nabízí finanční podporu na projekty mladých lidí. Podle webu skupiny si mohou o příspěvek až 15 000 korun zažádat lidé ve věku od 15 do 26 let. Podporu mohou získat na akce, které se budou konat v obcích na jižním nebo severním Plzeňsku.
4: Do grantové výzvy Mladá Radbuza se můžou zapojit lidé pomocí formuláře na webových stránkách skupiny, a to do 9. června. Může se jednat o společenské a kulturní aktivity, environmentální projekty nebo vzdělávací akce. Z jižního Plzeňska Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
2: Silničáři vybudují nový most přes řeku Otavu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Nahradí tři mosty, které jsou v havarijním stavu. Součástí je také úprava části silnice, která bude v místě přechodu přes řeku převedená do nové polohy. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
5: Po dokončení upraveného úseku silnice a převedení dopravy na nový most budou původní mosty a přilehlý úsek silnice zrušeny. Pracovníci mosty snesou, vozovku odbourají a původní násypy mezi mosty zrekultivují.
2: Stavební práce začnou 29. května. Doprava bude v místě převedena do jednoho jízdního pruhu. Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohli platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by také mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
6: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
6: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupu na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
8: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je nucen tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
6: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit také válku v Íránu anebo prodej amerických zbraní Tchajvanu.
3: Sport.
2: Titul v Šancelize obhájila pražská Slavia. Jablonec porazila vysoko 5-1 a dvě kola před koncem nadstavbové části má nedostižný náskok 7 bodů na Spartu. Od rozdělení Československa slaví sešívaní své 9. ligové zlato, 5. pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Házenkářky Písku ve třetím semifinále národního play-off Interligy prohrály v Chebu s házenou Kinžvart 27-29. Sérii ztratili poměrem 1-2 na zápasy a čekají je zápasy o bronz. Písecké házenkářky budou o bronz hrát s Mostem, který podlehl pražské Slavii v semifinále 1-2 na zápasy.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přehánkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíše výjimečně. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a nejvyšší teploty na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Kolony odstavených kamionů se mohou tvořit na dálnici D5 ve směru do Německa na Tachovsku. Čerpací stanice jsou neprůjezdné, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: No a za pár minut už dostane zelenou lední hokej. Představíme si jednu slovenskou posilu Škody Plzeň pro novou sezónu. Přijde s Jakubem Chromiakem ofenzivní hokej?
12: Ofenzíva je jedna vec, ale dôležitá je hlavne tá defenzíva. Chcem, aby tréneri mali vo mne tú dôveru, že môžem hrať aj v obrane, pretože dneska už podľa mňa každý hráč musí vedieť hrať aj v obrane, a tak na to, co sa budem zameriavať hlavne v začiatku.
11: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc, stejne ako dnešní kalendárium. Přejeme hezký čtvrtek.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 12. minuta právě podala ruku 6. hodině. Přejeme vám hezké ráno. Letošní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň se blíží. Proběhne už tuto sobotu a my se těšíme, že vás necháme nahlédnout do prostor, odkud pro vás denně vysíláme. Připravený je i bohatý program, na co přesně se můžete těšit, ze kterých tematických prohlídek si můžete vybrat a koho v sobotu během návštěvy Plzeňského rozhlasu můžete potkat. To všechno nám do dnešního dopoledního programu přijde říct Jiří Hofreiter, specialista komunikace Českého rozhlasu Plzeň. Rozhovor s ním si poslechněte po 10. hodině. Teď je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. A už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 17 minut, už tady máme čerstvá data od plzeňských meteorologů. Venku je většinou velká oblačnost s výjimečnými přeháňkami od západu, aktuální teploty mezi 5 a 7 stupni Celsia. A co nás čeká? Chladno, hlavně odpoledne na menší části území s přeháňkou. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přeháňkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přeháňky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíš jenom výjimečně, s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni Malesicích dokončili nový bytový dům. Budova s označením Nový Šuferajn vyrostla vedle kostela na místě bývalé německé školy. Projekt za 42 milionů korun podpořila Evropská unie částkou 28 milionů. V domě je 12 nájemních bytů, ve kterých budou žít seniori, samoživitelé a mladí lidé v bytové nouzi. V Plzni je 23 dětí z Ukrajiny, které kvůli válce opustili domov. Město pro ně připravilo 10denní rehabilitační program. Během pobytu je čeká například návštěva Plzeňské zoo nebo Techmanie, anebo setkání s vrstevníky a ukrajinskými dětmi, které už v Plzni žijí. Divadle Jakátela v Plzni dnes bude generální zkouška před sobotní premiérou činohry Skupa, kterou přímo pro divadlo Jakátela napsal dramatik a současný šéf činohry Národního divadla Brno Milan Šotek. Režie se ujal Radovan Lipus, který bude v sobotu hostem při dně otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Více ve zprávách za půl hodiny. Fotbalisté Slavie získali 23. ligový titul v klubové historii. Dvě kola před koncem soutěže o něj nemohou přijít díky vítězství 5-1 nad Jabloncem. V dalším středečním utkání nadstavbové skupiny o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. Čeští házenkáři nezvládli úvodní část baráže o postup na mistrovství světa v příštím roce. Favoritům z Francie doma podlehli 26-37. Odveta je na programu v neděli. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude většinou oblačno, výjimečně přehánky. Odpoledne v severozápadní polovině kraje přehánky četnější, které budou večer ustávat. Na zbytku území zaprší spíše jen výjimečně. Nejvyšší teploty do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 2/605 na trase Kařes Mýto na Rokycansku pozor na práce údržby, počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I dneska po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70. a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme? Co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná? A jaký vztah dnes má se svým souputníkem z pražského výběru Michaelem Kocábem? Poslechněte si Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Kostel Panny Marie Sněžné, zachované 4 kasule z období Augustinianů Karovníků i krvavá událost, při které bylo popraveno 90 mužů. Už za chvilku si připomeneme některé historické milníky Rokycan. A taky vás seznámíme s dnešním počasím. Je 6:40. Hezké ráno.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: George Harrisona vystřídá Tereza Mašková s Markem Lamborou, tak si chviličku počkejte, máme 6 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přehánkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíš jenom výjimečně, s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak bojujte, milujte, žijte, radujte se, jsme v tom s vámi, tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 48 minut. Teď už si posvítíme na pár historických milníků města, kde mají druhé největší přírodní koupaliště v Čechách. Ochuzeni ve městě nejsou ani nadšenci do kultury, zdejší muzeum doktora Bohuslava Horáka nabízí výstavy, které stojí za pozornost. A vy už možná tušíte, že naším zájmem budou některé historické milníky Rokycan.
1: V historických milnících města Rokycan hraje velkou roli kostel Panny Marie Sněžné na zdejším Masarykově náměstí. Kostel figuruje v nejstarší zmínce o městě z roku 1110, kde se v Kosmově kronice české píše o tom, že tam byl biskupský dvorec. Arcibiskup Arnošt z Pardubic založil v roce 1363 při kostele klášter augustiniánů. Proč byla tato událost pro město to významná, přiblíží starosta Rokycan Tomáš Rada, zvolený za rokycanské patrioty.
2: To byl jeden z nejvýznamnějších církevních řádů a oni tady právě měli probožství a k tím se stahuje i některé legendy k Rokycanům. Oni tady vytvořili rokycanskou Madonu. Je to Madona krásného stylu, vychází to vlastně z Madony plzeňské a tu podobu do dnešní doby nám zachovala se zde na náměstí na Mariánském sloupu, protože ten originál byl dřevěný při požáru, když dobyli Rokycany, tak schořela. Ale legenda říká, že třikrát ji hodili do ohně a třikrát z toho ohně vyskočila.
1: Z období augustiniánů kanovníků tady máte zachované také čtyři kasule. Seznamte nás více s touto textilní památkou.
2: To jsou slavnostní obleky kněží. Pan profesor Roy třeba o tom mluví, protože jsou vyzdobeny výšivkou, že to je kresba jehlou. A opravdu, když na to koukáte, tak to nepoznáte, že to je šité. To jsou tak významné památky, že reprezentovaly na výstavě v roce 2005 v New Yorku českou kulturu tohoto období. Další významné milníky jsou rok 1498, kdy bylo město připojeno ke komorním městům. Co je taky zajímavé, je to, že v období 30leté války došlo k decimaci dvou pluků za celou období 30leté války a jedna z těch decimací proběhla právě v Rokycanech. Tu decimaci provedl Kat Mydlář.
1: Říká o krvavé události, která se zapsala do dějin města starosta Rokycan Tomáš Rada, zvolený za rokycanské patrioty. Decimace znamenala, že každý desátý voják byl popraven. Stalo se tak v roce 1642, kdy vyhasl život 90 mužů z Madlonova pluku. Provinili se dezercí z boje, čímž přispěli k porážce císařské armády. Tuto událost připomíná černá mohyla s křížem, která v Rokycanech stojí na místě popravy, čili na křižovatce dnešních ulic Litohlavské a Madlonovy. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň,

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Přemoženská uzenina.
4: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: CERMAT zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Plzeňští lesníci mají nový stroj na výrobu sazenic. Zoo v Plzni rozšířila chov tučňáků, zahrada odchovala dalších 5 mláďat. Dnes bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, přeje Štěpánka Zíková. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví zítra. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle CERMATu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se mohou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka CERMATu Barbora Rosluková.
7: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 20. 5. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
6: Plzeňští lesníci začínají strojově vyrábět sazenice stromků v lesní školce Čtyrák. Nová secí linka je automatická a výrobu sazenic urychlí, vysvětluje Vít Fischer ze správy veřejného statku města Plzně.
8: Slouží nám k tomu, aby jsme nemuseli to dělat ručně, tak ty sadbovače, naše speciální květináče o těch 24 buňkách, prvně naplníme substrátem, taky na lince, a dál nám ta linka zaseje semínka do každé té buňky zvlášť, takže 24 semínek zasype a zaleje, než dáváme pod tu naši mostovou závlahu.
6: Obalované sazenice se také lépe ujímají, protože jsou odolnější vůči suchu. Lesníci chtějí letos zvýšit jejich podíl oproti prostokořeným na 70%. Plzeňská zoo odchovala dalších 5 tučňáků Humboldtových. Na svět přišli zhruba před měsícem. O 2 dvojčata a 1 samotné mládě pečují v expozici poblíž tropického pavilonu 3 dospělé páry. Podrobnosti k chovu zvířat doplnil mluvčí zahrady Martin Vobruba.
9: Již se blíží 30. výročí chovu tučňáků v Plzni. První dorazili v roce 1997, množí se od roku 1999 a již v 6. generaci. Pro návštěvníky je každý den ve 13.45 připraveno komentované krmení a tučňáci tím patří mezi nejpopulárnější obyvatele zoo v Plzni.
6: Maximální cena benzínu dnes stoupne, nafta znovu zlevní, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu řidiči natankují maximálně za 44 korun a 1 haléř. To je o 14 haléřů víc než včera. Nafta zlevní o 25 haléřů na 41 korun a 86 haléřů za litr. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
10: Sport.
6: Fotbalisté pražské Slavie znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nadstavbové části šance ligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele pořadí nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Záložníka Slavie Lukáše Provoda potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívání řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Lukáš Provod.
11: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelné. nepředstavitelný, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
6: Ve středu také Hradec Králové zdolal Liberec 1-0. Českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli.
4: Počasí.
6: Ráno a dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přehánkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíš jen výjimečně. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov, kilometr 82 u Dobřana na Plzeňsku, pozor na sraženou zvěř na komunikaci, jeďte tam opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Příjemné ráno, klasickou hudbu v podání Plzeňské filharmonie i žhavé brazilské rytmy nabídne víkendová pouť v Nepomuku na jižním Plzeňsku. Připraven bude i staročeský jarmark, vystoupení šermířů a lidová muzika. My vás do Nepomuku pozveme už za pár minut.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
13: Čtvrtek 14. května na hodinách aktuálně 6 minut po 7.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Děti ze 4. základní školy v Plzni se za chvilku v rubrice Ahoj rádio budou snažit objasnit význam jednoho půvabného slova. O které slovo jde, to vám teď naznačím básničkou, kterou jsem k němu napsal. Člověk z půdy. Jen vám řeknu, kdo je haram, a hned potom zase padám. Máme doma harama, děsí nás nad hlavama. Z půdy slyším hrozný zvuk a jsou to pro mě děsný muka. Ječím strachy z plných plic, kdo na půdě řádí? Prý tam není vůbec nic, jenom haram pádí.

0: co je to harampádí?
1: Hodně věcí u sebe. Je to nějaká hromada,
2: že je tam binec, že tam je pořád binec a že je všechno naházen na sebe a že nikdo neuklízí,
3: že to jsou starý krávy a na nic to není,
4: že tam má hromadu oblečení,
5: že to je hora kovů,
6: že tam je hodně odpadu,
7: že aby si mohl uklidit hračky, který tam poházel po celém pokoji,
8: že má někdo na sobě hodně listů,
9: že se někdo raduje.

0: Tady je váš parťák v regionu Český rozhlas Plzeň na hodinách 7 hodin a 16 minut a hlásí se plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Jmenovitě Pavel Kopeček, kterého se ptám na aktuální počasí v regionu. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak v regionu je poměrně hodně oblačnosti, tedy oblačno až skoro zatoženo. Zejména na severu a severozápadě našeho regionu se vyskytují přehánky a teploty ty se pohybují okolo 6-7 stupňů Celsia.
0: Té oblačnosti se u nás zalíbí a bude se tu chtít pozdržet?
2: Tak bohužel ano, oblačnosti se u nás, jak jste říkal, zalíbí a zůstane tady v podstatě po celý den. Bude většinou hodně tedy té oblačnosti, místy s přeháňkami, zejména v horských oblastech. Během odpoledne potom budou srážky četnější, ale zase k večeru budou ustávat. Srážky se budou tedy vyskytovat zejména na severu a severozápadě regionu. Na zbytku území budou spíše výjimečné. Malá pravděpodobnost je také, že by se mohly objevit nějaké bouřky. Teploty se dnes budou pohybovat od 11 do 14 stupňů a vítr bude vát mírný od jihozápadu 3 až 7 metrů za sekundu a k večeru bude slábnout.
0: No a v příští hodině i o zítřku. Těšíme se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
3: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
1: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
4: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
3: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
1: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí Míru. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Proudy řeky táhnou k nám tvou

0: protože nepomucká farnost se letos stala součástí plzeňské diecéze. Původně patřila do té jihočeské. Jak právě tenhle historický milník během té nepomucké pouti připomenete?
1: Je to opravdu významné výročí, protože my jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a od 1. ledna jsme pod Plzní a nyní bude tedy slavnostní pouť a mše k této události. A budou tady oba biskupové, ať už českobudějovický, plzeňský, ale také emeritní arcibiskup Monsignor Graubner. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko a bude následovat venkovní mše, protože se počítá s účastí asi 700 lidí.
0: Nepomucká pouť, to je samozřejmě taky hudba, a to v mnoha podobách. Jak pestrý ten letošní program je?
1: Tak z těch největších a nejznámějších účinkujících musím zmínit Plzeňskou filharmonii nebo Ivana Hlase, ale budeme mít celkem 5 venkovních scén s bohatým programem, takže každý návštěvník si tady najde to svoje.
0: Co, pouťové atrakce, předpokládám, že ani ty nebudou v Nepomuku chybět.
1: Ano, tradičně celé náměstí i okolní ulice zaplní pouťové stánky, kolotoče, jídlo, pití, a navštívit mohou návštěvníci i naše muzea, hlavně svatojánské nebo městské muzeum.
0: No a možná ještě jedno takové doporučení na závěr, kdo se chce vypravit do Nepomuku na pouť, kde může nechat auto, budou připravená nějaká odstavná parkoviště a podobně, a možná prosím připojte i radu pro ty, kteří budou Nepomukem během pouti pouze projíždět, chystají se nějaké uzavírky a omezení?
1: Hlavní ulice bude běžně průjezdná, tam hlavní žádná omezení nebudou. Samozřejmě do centra města vjezd možně nebude. Záchytná parkoviště jsou na okrajích města. Doporučuji podívat se na web nepomuk.cz, kde najdou všechny informace posluchači, včetně mapy a programu.
0: Dobré počasí jste si zajistili a zaplatili?
1: Modlíme se k svatému Janu Nepomuckému, tak doufáme, že minimálně bez deště to bude.
0: Držím palce, tolik místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík. Díky za informace.
1: Děkujeme a přeji na viděnou v Nepomuku.
0: Naschledanou.
2: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň v současnosti staví nebo rekonstruuje zhruba 200 bytů. Nový bytový dům před dokončením je například v Krojcmanově ulici v plzeňské části Zátiší. Více ve zprávách za půl hodiny. Nově vybudovaná cyklostezka Klatovy Chaloupky začne fungovat zítra. Nabídne komfortnější a bezpečnější pohyb nejen cyklistům, ale také pěším. Investorem stavby je město Klatovy ve spolupráci s Plzeňským krajem. Podrobnosti jsou na webu města Klatovy. Prohlídky studií, vysílacího pracoviště i rozhlasového muzea nabídne sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Jeho budova na náměstí Míru bude přístupná od 10 do 16 hodin. Připravené jsou i dva speciální pořady, aby řeč nestála, a část programu je věnovaná i dětem. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Bývalá politička byla skoro 10 let neprávem stíhaná kvůli nákupu armádních letounů CASA. Od státu požadovala odškodnění 8,5 milionu korun. Obvodní a městský soud její žádost zamítli, jejich rozhodnutí ale zrušil nejvyšší soud. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Fotbalisté pražské Slavie obhájili ligový titul. Po výhře nad Jabloncem 5-1 před prázdnými tribunami v Edenu získali jistotu dvě kola před koncem nadstavby. Hradec Králové ve třetím kole skupiny o titul porazil 1-0 liberecký Slovan a je v tabulce čtvrtý. A dnešní počasí zpočátku bude většinou oblačno, výjimečně přehánky. Odpoledne v severozápadní polovině kraje přehánky četnější, které budou večer ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně a nejvyšší teploty do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Palackého pozor na stavební práce a dopravní omezení. Potrvají zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dětský folklorní soubor Mladinka z Plzně slaví 40 let. Spolek Grispek usiluje o obnovení zvonového souboru farního kostela v Kralovicích a Vápená pec bude dalším lákadlem k návštěvě Radyně. Podrobnosti přidáme v rubrice O čem se píše asi za 4 minuty.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Trvá to půl života, nežli přijde sobota, tak po té půlce života doražte na náš den otevřených dveří. V sobotu se na vás těšíme. Víc informací už dneska dopoledne po 10. hodině.
1: O čem se píše?
0: Plzeňský dětský folklorní soubor Mladinka vznikl v roce 1986, původně pod názvem Škodováček. Letos tedy slaví 40. výročí svého založení. Aktuálně chystá speciální výroční pořad a připravuje se na návštěvu slovenského souboru Borinka v Plzni. Taky se těší, že v létě vyrazí reprezentovat Českou republiku až na daleký Tajvan. Článek o Mladince a záznam rozhovoru s vedoucími Jaroslavou Kaplanovou a Martinem Šeflem přinášíme na našem rozhlasovém webu plzeň.rozhlas.cz. O doplnění souboru zvonů farního kostela svatého Petra a Pavla v Kralovicích usiluje spolek Grispek. Obrací se proto na veřejnost s žádostí o finanční příspěvek. Účet spolku najdete v Kralovickém obzoru v článku věnovaném historii zvonů, která je velmi pohnutá kvůli dvěma válečným rekvizicím. Ty minuli pouze historický renesanční zvon, který vyrobil zvonař Brikcí z Cimperka. V městském zpravodaji se seznámíte také s novou sestavou zvonů, kterou navrhuje zvonař Petr Rudolf Manoušek. Vápená pec by mohla být unikátem, říká Libor Šimůnek, nový kastelán hradu Radyně, v rozhovoru pro měsíčník Plzeňský kraj. Pec se nachází nedaleko hradu, je relativně zachovalá a právě prochází opravou. Po renovaci by měla být dalším turistickým lákadlem Radyně, unikátem v celé republice.

0: čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň i ve společnosti Eltona Johna. Máme 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přehánkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíš jenom výjimečně. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty je mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Gott.

0: Máš z dnešního světa tiky? Dej si trochu romantiky. Pojďte si zahrát o knihu Léonie Mekové Láska pod italským sluncem. Vydalo ji nakladatelství Kazda a právě teď ji dáváme do hry. Tak se nám ozvěte na čísle 221 554 222, na kterém zrovna v tuto chvíli začíná telefonická soutěž. Dejte se unést romantickým příběhem z malebné Itálie, plným letní atmosféry, jemného humoru a něhy. Pro všechny čtenářky, které milují lásku, slunce a příběhy, jež pohladí po duši. To už čtu z obálky knihy. Autorka v té knize taky děkuje mnoha lidem, mimo jiné i Jessie Klugové, za její neutuchající nadšení pro Schwarmersuchen, které bylo inspirací pro jednu klíčovou scénu v knize. Za tím slovem se skrývá buď houbaření, rybaření, anebo zahradničení. Linka do studia, její číslo ještě jednou zopakuji, 221 554 222 a tuším, že byste možná chtěli zopakovat i to slovo, o které jde, Schwarmersuchen. Tak vás zdravím a ptám se, koho tam máme, hezké ráno.
1: Dobrý den, tady Alena.
0: Dobrý den, paní Aleno. Tak víte, co je Schwarmersuchen?
1: Nevím, zahraniční.
0: Zahradničení.
1: Ano.
0: To je možnost, kterou jste si vybrala a měla jste si vybrat jinou. Je mi moc líto.
1: No, nic se neděje.
0: Mějte se moc hezky.
1: Jsem s vámi mluvila. Mějte se.
0: Já jsem si taky rád popovídal. Mějte se krásně. Hezký den přeju. Naschledanou.
1: Taky. Naschle.
0: Linka do studia stále stejná. 221 554 222. Tak co je Schwarmersuchen? Hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
2: Jindra.
0: Jindro, zdravím vás. Trošku víc na mě křičte, prosím, není to spojení úplně ideální, děkuju.
2: Jo, dobře. Co nám tam teda zbývá, prosím?
0: Zbývá tady houbaření a rybaření.
2: Schwarmersuchen, jak
0: jste tu říkal, Schwarmersuchen?
2: Houbaření.
0: Houbaření. Hm? Šla jste na to od lesa, předpokládám?
2: Ale není.
0: A v lese jsou houby. Takže fanfára, jasně.
2: Jo. No, to byl ty.
0: Ráda čtete romantické knihy?
2: Ráda.
0: Kolik na ně máte času?
2: No, to už je horší.
0: To už je horší. Tak se chci zrovna zeptat, za jak dlouho tak přelouskáte 300 stránek zhruba tak?
2: Když se budu snažit, tak týden.
0: Tak se smažte a ať je to hezké počtení. Mějte se moc pěkně, ještě chvilinku mi vydržte ve spojení. Naschledanou.
2: Dobře, děkuju vám moc. Naschledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeň dokončuje nový bytový dům v Krojcmanově ulici v městské části Zátiší. V Plzni připravili pro děti z Ukrajiny zasažené válkou rehabilitační program. Bude většinou oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Město Plzeň v současnosti staví nebo rekonstruuje zhruba 200 bytů. Uvedla to radní pro oblast bytovou Světlana Budková ze STAN. Nový bytový dům před dokončením je například v Krojcmanově ulici v plzeňské části Zátiší.
5: Tam je to převážně pro profese, které jsou důležité pro město, jako jsou třeba lékaři, respektive zdravotníci, hasiči, policisti, učitele a tak dále. A část je tam samozřejmě i bytům právě třeba pro ty lidi do 35 let.
4: Další byty vznikají v rekonstruovaných domech na Jíkalce, v Tylově ulici nebo ve Smetanových sadech. V Plzni je 23 dětí z Ukrajiny, které kvůli válce opustili domov. Město pro ně připravilo 10denní rehabilitační program. Kromě návštěvy atrakcí to budou i setkání s vrstevníky a ukrajinskými dětmi, které už v Plzni žijí. Pokračuje mluvčí plzeňské radnice Barbora Hajková.
6: Dorazili autobusem z Kyjeva a částečně také ze Lvova. V Plzni zůstanou do 20. května. Jedná se o děti, které museli kvůli válce opustit své domovy. Řada z nich má otce na frontě nebo o něj již přišla. Jejich maminky tak často zůstali na péči o rodinu sami a dlouhodobě čelí velmi náročné životní situaci.
4: Čistý zisk skupiny ČEZ za první čtvrtletí tohoto roku stoupl na 14,5 miliardy korun. Vydělala tak meziročně o 13% víc. Společnosti k tomu pomohlo zrušení takzvané windfall tax. Díky tomu už nemusí odvádět daně z neočekávaných zisků. Naopak provozní výnosy klesly o 9% a to na 85 miliard korun. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže za to může snížení velkoobchodní ceny vyrobené elektřiny. Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF.
7: Matěj Skalický, který v rozhlase působí 15 let, převzal cenu za dlouhodobou zpravodajskou práci, říká šéfredaktor Českého rozhlasu Plus a člen poroty Josef Pazderka.
8: Jestli mám něco vypíchnout, tak je to jako neuvěřitelná pečlivost a schopnost obětovat se až skoro na hraně vlastního zdraví.
7: Ocenění si Matěj Skalický velmi váží, bere ho ale jako poctu pro celý svůj tým Vinohradské 12.
9: Určitě nás to nabije tou novou energií, abychom každý den mohli nadále vydávat nové a nové epizody a těšit jimi naše posluchače.
7: Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. V dalších kategoriích uspěly třeba Daria Stomatová z České televize, Zdislava Pokorná z deníku N nebo komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Slavie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili dvě kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po disciplinárním trestu za vtrhnutí slavistických fanoušků na hřiště při sobotním derby. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
10: Pro ten tým to bylo těžký, že přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete, jdete na to jakoby a zvládnete to, ale nemůžou to být prostě ty lidi, kteří si to není zaslou. Který prostě platí ty pernametky, který chodí na ty zápasy.
4: Dalším utkání skupiny o titul porazil Hradec Králové Liberec 1-0.
3: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude většinou oblačno, od západu výjimečně přehánky, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou večer ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout, aby jeho zátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 ve směru na Prahu zhruba od Hořovic až k hlavnímu městu počítejte s kolonami a se zdržením a po souběžné silnici 2/605 se zdržíte zhruba čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Květnový den roku 2026 u nás ve společnosti Petrianů, Lenky Filipové, Roje Orbisna a také kapely Krištof. A co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete uvěřit už za chvilku s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak hezký den.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kováři, drátenníci, nožíři a další mistři tradičních řemesel se v sobotu sejdou v Dobřívě na Rokycansku. Hamernický den nabídne i šermířská a hudební vystoupení. Jaký bude další program, to vám řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude většinou oblačné, od západu s výjimečnou přehánkou, hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší spíš jenom výjimečně, s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 11 a 14, na horách do 10 stupňů Celsia, k tomu mírný jihozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout. Máme 8 hodin a 18 minut.
1: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: areálu Národní kulturní památky Vodní Hamr v Dobřívě na Rokycansku se bude v sobotu konat další hamernický den. Na akci se každoročně sjíždějí kováři, podkováři, nožíři, drátenici a zbrojíři z celé republiky, aby tam předvedli své umění. Návštěvníci budou moci nahlédnout i pod ruce učňů kovářského řemesla, kteří se utkají v soutěži zručnosti. Program nám právě teď představí správce Dobřívského Hamru Petr Koldušek. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den i vám.
0: Na co se tedy můžou návštěvníci těšit? Asi to budou hlavně ty ukázky řemesel.
1: Ano, budou to hlavně ukázky řemesel. Naše muzeum původně hamernický den koncipovalo jako festival řemesel, která mají co dělat se zpracováním kovů. Ta expozice se totiž nachází na Vodním Hamru. Je to expozice za Českého muzea v Plzni, kde do roku 1956 fungovala kovárna těžkého zemědělského nářadí. A ještě předtím, přibližně do roku, od konce středověku do roku 1820, tam fungoval hutní provoz, včetně vysoké pečce, takže ke kovu máme opravdu blízko. Ale nebudou to pouze kovy, my jsme přibližně před 7 lety poskytli zázemí tesařům a časem se i tady to spolupráce rozvinula. Říkáme, že každá sekera má své dřevěné topůrko, takže kromě kovářů, nožířů a dráteníků, jak jste zmiňoval, a podkovářů, uvidí naši návštěvníci i práci tesařů. A ty naši tesaři si pro letošek připravili ukázku stavby voru. Dále budou připraveni bednáři z plzeňského pivovaru, které také budou předvádět své řemeslo. A tvůrce sochy našeho vodníka se opět bude snažit opět něco vysochat s motorovou pilou. A ještě k tomu dodám, protože jednou součástí našeho muzea je i Národopisné muzeum v Plzni, tak Národopisné muzeum v Plzni se zasobilo i lidovými řemesly, například tam budou tkalci, košíkáři a výrobci keramiky.
0: No, už jsme taky řekli, že součástí hamernického dne je ta soutěž zručnosti. Pokud mám dobré informace, jmenuje se Dobřívský cvoček. Kdo bude soutěžit a ve kterých disciplínách?
1: Ano, je to přesně tak. Jmenuje se to Dobřívský cvoček, to znamená Dobřívský hřebíček. A v Dobřívském cvočku soutěží mladí kováři. Jsou to převážně studenti středních odborných škol, ale letos se účastní i dva týmy z nějakého kovářského kroužku. V první části soutěže se studenti věnují volné tvorbě, ale to jsme si pro ně připravili zadání, poměrně jednoduché zadání, budou kovat věšáky na kabáty, které právě po soutěži budou sloužit našemu muzeu. Ale aby to zase neměli tak úplně jednoduché, tak u toho svého díla musí dodržet tvarovou přesnost a symetrii. A samozřejmě k tomu jednoduchému zadání musí přidat něco osobního, aby nevznikl předmět funkční, ale i hezký, protože všichni studují na umělecké kováře. Tady ta první část soutěže trvá přibližně 5 hodin, takže v tady tom průběhu návštěvníci mohou pozorovat, jak se jim daří ten kus železa přeměnit v to, co si sami předem navrhli a nakreslili. Aby to tam těch 5 hodin návštěvníci vydrželi, tak i pro ně je připraven nějaký kulturní program, včetně bude tam divadlo pro děti, nějaký tance se tam zatancují, písně se budou zpívat. I šermíři se poperou a když to všechno dopadne úplně podle plánu, tak se okovou i nohy koně, který tam bude taky přítomen. A ve druhé části soutěže bude pouze o zručnost, budou se v časovém limitu kovat hřebíky.
0: Mimochodem, už dopředu víte, kolik věšáků se vám pak sejde?
1: Máme přihlášeno 10 týmů, takže bychom měli mít 10 věšáků.
0: Máte pak na to dost místa?
1: To uvidíme, jak to budou v tom Národopisném muzeu potřebovat. My jsme ty věšáky zadali do té soutěže trošičku kratší, než původní byl požadavek, takže doufám, že se tam všech 10 věšáků někam vejde.
0: Letos bude mimořádně Vodní Hamr bez vody. Proč tomu tak je?
1: Je to pravda. Jsme podobně v situaci, jako když si Jára Cimrman uváděl Hamleta bez Hamleta, tak my děláme hamernický den bez Hamru, jako přímo bez té vodní kovárny. Ono to je totiž dáno skutečností, že ten náš Hamr je vybaven velkým množstvím dřevěných strojů a velkým množstvím dřevěných součástí. A ty dřevěné součásti, jak jsou ve styku s tou vodou, tak se musí pravidelně obnovovat. My jsme v plynulých letech vyměnili velkou většinu vodních kol, vyměnili jsme úplně všechny dřevěné řídy.

0: loňském roce byla vyměněna modřínová šindelová střecha a letos jsme si přes zimu přáli vyměnit vantroky. Víte, co jsou vantroky?
1: Ano, zkuste to posluchačům popsat, prosím.
0: Dobře, je to vlastně velký dubový dřevěný žlab podél celého hamru. Do těch našich vantrok se vejde přibližně 40 tun vody a právě přes ty vantroky se přestavidla pouští ze zhora voda na ty vodní kola. Oni ty vantroky už jsou vyrobené a měly být nainstalované a napuštěné do začátku naší návštěvnické sezóny, do 1. dubna, ale zjistilo se, že ten jejich základ, který je tvořen z traveres a litinových sloupů, je prohnutý. A protože nechceme dávat úplně nové vantroky na křivý základ, tak jsme se rozhodli, že tu rekonstrukci uděláme pořádně a z tohoto důvodu je ještě do začátku právě hamr bez vody a naše letošní návštěvnická sezóna začíná se zpožděním. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, takže návštěvníci hamrnického dne aspoň můžou spatřit tu naši lednici, to je ten prostor, kde jsou vodní kola, netradičně ze zhora odkrytou a i tak je to naši zajímavý pohled. A naši restaurátoři teda jako omluvu v rámci programu na hamrnické dne krátce pohovoří o tom, jak ta rekonstrukce probíhá.
1: Tak, myslím, že to můžeme uzavřít konstatováním, že čekáte na vantroky a věšáky.
0: Ano, přesně tak.
1: Na hamrnický den nás v tuto chvíli pozval správce dobřívského hamru Petr Koldušek. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Já taky děkuju, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Místní akční skupina Radbuza nabízí finanční podporu na projekty mladých lidí. Podle webu skupiny si mohou o příspěvek až 15 000 korun zažádat lidé ve věku od 15 do 26 let. Podporu mohou získat na akce, které se budou konat v obcích na jižním nebo severním Plzeňsku. Více než polovina vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o 7 procentních bodů vyšší. Téměř třetina mladých z regionu dojíždí na studia do Prahy a rostou počty studujících cizinců. Informace zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu. Počet studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji byl ke konci minulého roku téměř 13 200. Domažlická nemocnice společně s Plzeňským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou dnes pořádají akci Den veřejného zdraví. Uskuteční se na náměstí Míru v Domažlicích od 11 do 15 hodin. Nabídne bezplatná preventivní vyšetření a ukázky moderních forem léčby. Sněmovna se dnes na mimořádné schůzi vrátí k debatě o chystaném sjezdu sudetských Němců v Česku. Ten má začít příští týden v Brně. Poslanci vládní koalice chtějí organizátory vyzvat, aby akci zrušili. Třeba podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce. Opoziční poslanci na mimořádnou schůzi nedorazí. S postojem vládní koalice nesouhlasí. Fotbalisté Slavie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a znovu po roce slaví mistrovský titul. V dalším utkání Liberec prohrál v Hradci Králové 0-1 a vzdálila se mu účast před kole evropských pohárů. A dnešní počasí zpočátku bude většinou oblačno, výjimečně přehánky. Odpoledne v severozápadní polovině kraje přehánky četnější, které budou večer ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně a nejvyšší teploty do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Rudné počítejte s dlouhými kolonami a se stržením. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvilku už zamíříme za českými havíři, kteří vyhráli zájezd do Londýna. Z archivu vytáhneme vtip, který jeho interpret Zdeněk Izer označil jako starý havířský. Tak si ho za pár minut poslechněte.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdyby byl bavič Zdeněk Izer placen od minuty, vyprávěním vtipů podobných tomu následujícímu by si vydělal Mailand. Tempo řeči totiž několikrát záměrně zpomalí.
1: Havis vyhraje zajezd do Londýna a teď říká tomu Steigerovi, říká, jak já tam budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, když budeš mluvit pomalu a spisovně, oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijede do hospody a jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a tam už sedí jiný frajer a ten na něj kouká a říká, jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna. A ten mu říká, jsem Havis z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: 8:43.
1: Počasí.
0: A meteorologa Pavla Kopečka se ptám na aktuální počasí v Plzeňském kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak nad regionem je poměrně hodně oblačnosti, je tady většinou oblačno na jihu až zataženo. Ojediněle se vyskytují přehánky a teploty jsou od 7 do 11 stupňů.
0: Co nás čeká přes den?
2: Tak určitě té oblačnosti zůstane hodně, bude taková hodně proměnlivá, ale většinou jí bude, jak už jsem říkal, hodně. Srážky budou se vyskytovat zejména na horách nebo na západě a severozápadě našeho regionu. Během odpoledne potom budou četnější na většině území. Ojediněle by se mohla vyskytnout i nějaká bouřka. Teploty se budou pohybovat od 11 do 14 stupňů Celsia a vítr bude vát jenom mírný od jeho západu 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Bude zítřek výrazně jiný nebo ne?
2: Tak bude jiný asi v tom, že té oblačnosti bude ještě více, bude většinou zataženo v první polovině noci s občasným deštěm nebo s ojedinělou přehánkou. Ve druhé polovině noci pak budou srážky přechodně ustávat a oblačnost se může i částečně protrhat. Srážky očekáváme zejména na jihu a jeho západě našeho regionu. Během dopoledne pak ale bude oblačnosti zase od jihu přibývat a srážky budou postupně na většině území, ale k večeru by měly opět ustávat. Teploty po ránu 6 až 3 stupně, během dne 10 až 13 stupňů Celsia.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Když si s něčím nevím rady a už mě to všechno zmáhá, kouknu se na ženské vnady, byť to vůbec nepomáhá. A teď je to na vás. Přijďte si třeba i ve Verších vyzkoušet naši rozhlasovou práci a vezměte sebou klidně i děti. Pustíme vás k mikrofonu, zjistíte, jak zníte v éteru a třeba v sobě objevíte skrytý rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

8 hodin 49 minut, tak si tady analyzujeme, proč včera na zápase fotbalové Slavie nebyli fanoušci. Údajně byli chorí. Ale pozor, ta zpráva není ověřená, na rozdíl od těch, se kterými za chvilku přijde Štěpánka Zíková. Po její relaci už dopolední program s Michailou Vondráčkovou. Vladimír Šťovíček se loučí.

Věděli jste, že v obci Čečovice na jižním Plzeňsku stojí pozoruhodný gotický kostel svatého Mikuláše? Jeho výstavba proběhla někdy mezi lety 1340 až 1360. Architektura má obdobu v řezenské katedrále a v kostele svatého Jana Křtitele v Naburgu. Je možné, že zdejší kostel je dílem umělců stavějících katedrálu v Řeznu. Na žádné jiné dochované stavbě venkovského kostelíku v Česku není možné nalézt takovou koncentraci gotických prvků. Předpokládá se, že při stavbě tohoto cihlového kostela byly použity kamenické články určené pro jinou, podstatně významnější stavbu. Je dokonce možné, že nebyly tesány v Čechách, ale už hotové přivezeny z Bavorska. Kostel je národní kulturní památkou a je po celkové rekonstrukci.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Přibývá internetových podvodů. Policisté varují třeba před falešnými bankéři. Český rozhlas připravuje na sobotu den otevřených dveří. Zpřístupní svá studia a další zázemí. Víkend v Česku bude deštivý a chladný. Pršet má hlavně na východě. Dnes čekejte většinou oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobrý den přeje Štěpánka Zíková. Podvodů na internetu stále přibývá. Například jihočeští policisté řešili za první 4 měsíce letošního roku 222 nahlášených případů. Podvodné praktiky se podle policejní mluvčí Lenky Krausové opakují. Varuje před hovory falešných bankéřů, reklamou lákající na rychlé zbohatnutí nebo zasíláním peněz cizím lidem na seznamkách.
2: Někteří poškození policistům sdělí, že podvodné legendy znají, jen si mysleli, že zrovna ten, kdo volá, jim podvodník není. Mnoho oznamujících zároveň dostalo strach, když jim cizí člověk na druhém konci telefonu sdělil, že můžou přijít o všechny peníze a jejich tvrzení pak ještě potvrdí zástupce policie. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
1: Prohlídky studií, vysílacího pracoviště i rozhlasového muzea nabídne sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Jeho budova na náměstí Míru bude přístupná mezi 10. a 16. hodinou. Připravené jsou i dva speciální pořady, aby řeč nestála. Část programu je věnovaná i dětem, vysvětluje vedoucí komunikace Českého rozhlasu Plzeň Jiří Hofreiter.
3: Děti budou mít šanci poslouchat nahrávky, které vznikly v Českém rozhlase historicky s Hurvínkem. Budou se moci podívat na zajímavé exponáty. Pak Hvězdárna v Rokycanech a v Plzni připravila pro návštěvníky do velkého studia S1 program, který se jmenuje Je budoucnost ve hvězdách a v podstatě velké hudební studio S1 promění v planetárium.
1: A Jiří Hofreiter bude hostem našeho dnešního vysílání po 10. hodině. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. V Chebu začne do poloviny roku oprava nádražní budovy. Správa železnic vybrala firmy, které památkově chráněný objekt z roku 1962 zrekonstruují. Práce vyjdou na 428 milionů korun, zhruba o čtvrtinu méně, než byla předpokládaná cena. Rekonstrukce sedmipodlažní budovy potrvá 2 roky, říká mluvčí správy železnic Dušan Gavenda.
4: Odbavovací hale se vrátí reprezentativní vzhled, přispěje k tomu i opětovné osazení historických hodin a dobový mobiliář. Ve druhém podlaží bude k dispozici zasedací místnost, umožňující výhled do odbavovací haly. V nejvyšším poschodí pak vznikne multifunkční prostor s vyhlídkou na město.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude většinou oblačno, od západu výjimečně přehánky. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější a večer budou ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně. S menší pravděpodobností se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů. Mírný jihozápadní vítr bude slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 2/605 na trase Kaře, Smíto na Rokycansku, dejte pozor na práce údržby, počítejte tam se zdržením a jeďte tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný. krásné čtvrteční dopoledne, teď krátce po 9. hodině přejeme. S vámi je rádio vašeho kraje a v následující hodince se budeme věnovat třeba základním uměleckým školám. Někde je prý zájem tak velký, že musí některé děti dokonce odmítat. Připomeneme také vzácná onemocnění, kterými trpí 500 000 Čechů. I dnes pro vás máme tipy pro volný čas a nebo malý výběr z našeho rozhlasového archivu v rubrice Úsměv prosím. Z muziky teď třeba Alice Springs a hned po ní Václav Neckář. Přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vzácná onemocnění se týkají 500 000 Čechů. Na diagnózu přitom pacienti čekají i roky. Upozorňují na to lékaři z Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Zkrátit toto čekání pomáhají evropské referenční sítě, které propojují stovky specializovaných pracovišť napříč celou Evropou. Všeobecná fakultní nemocnice je jejich součástí a v oblasti dědičných onemocnění oka je v Česku jediným pracovištěm, které nabízí genovou terapii pro specifické onemocnění sítnice.
1: Když jsem byla malá, tak jsem neuměla dát ruku v pěst, neuměla jsem držet pořádně lžíci, to mi dělalo problém. Špatně jsem si kresla, neudržela jsem tušky.
2: 16-letá Adéla žije s extrémně vzácným genetickým onemocněním, takzvaným Blauovým syndromem, kvůli kterému už absolvovala od svých 3 let asi 15 operací. Zároveň podstoupila cílenou léčbu, díky které kloubní a taky kožní problémy téměř vymizely. Dnes nemoc nejvíc ovlivňuje její zrak.
1: Nevidím níž, takže častokrát zakopávám o židličky. Nebo potom, když je třeba šero, tak už vidím hůř.
3: Co se zatím nedaří úplně zvládnout, je oční zánět, který je velmi významný a který vlastně vedl už k poškození oka, ke kterému došlo už vlastně předtím, než se ta diagnoza udělala.
2: Vysvětluje Pavla Doležalová, vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice. Právě včasné rozpoznání nemoci je u vzácných onemocnění klíčové. Zkrátit dobu čekání by teď mělo propojení nemocnic napříč Evropou.
4: Oční klinika první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice je součástí Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Jsme tedy jediná klinika, jediné pracoviště, které je členem této sítě.
2: Říká primářka oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Marie Weiter. Evropská referenční sítě je virtuální platforma propojující stovky nemocnic napříč 27 zeměmi Evropské Unie a Norskem.
4: Je potřeba vlastně centralizovat tu péči a zároveň tím, že jsou to vzácná onemocnění a často složitá, tak i my sami někdy musíme si žádat o konzultaci kolegy z zahraničí.
2: Známých vzácných onemocnění je víc než 8 000 a další neustále přibývají. A i proto se lékaři shodují, že lepší evidence pacientů a propojení péče zajistí včasné odhalení nemoci, které může pacientům zásadně zlepšit kvalitu života. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Slovo teď dostane Jiřina Bohdalová a téma je jasné. Její kolega Vladimír Dvořák.
2: Když jsme dělali televariete, tak on se vždycky pokusil něco propašovat, protože tenkrát se musel schvalovat scénář, existoval hlavní tiskový dohled a Dvořák byl velice chytrý, takže vždycky zašifroval něco a ty lidi si to vzali. A vlastně, když to bylo tištěný, tak to nikdo tak nepřečet, jako když jsme to řekli s určitým důrazem, tak už to lidi pochopili a byli rádi, že to pochopili a podle toho taky reagovali. A jednou já jsem dostala scénář už schválený a tam byl dialog, nad kterým jsem v údivu zůstala stát. Šla jsem za Láďou a povídám, tohle není možný, to nemůžeme říkat, ne. Protože už tenkrát člověk měl i sám autocenzuru. A tak jsem říkala, to nemůžeme říkat, to nás zavřou nebo co. A on povídá, hele, je to schválený? Je. Tak to tam řeknem. A dialog zněl. Dvořák říkal, já teď hodně čtu. A já jsem říkala, a co teď čtete? A on pá, teď právě čtu Karla Máje Kapitál. A já jsem měla říct, ježišmarja, ty to nenapsal Karel Máj. To nenapsal Karel Máj. A on na to řekl, ne, a víte, že je to možný? Já už jsem na 50. stránce a žádnej Indián. To si nedovedete představit, když jsme to řekli v tom Karlínském divadle, tak tam bylo chvíli ticho jak v hrobě, jak se ty lidi za nás lekli a potom začali tak řvát, že jsme měli pocit, že spadnou z balkónu. Takže to bych jenom chtěla říct, že Dvořák skutečně byl velice odvážný člověk v tomhletom, protože já bych bývala sama to škrtla.
0: Rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
2: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
1: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákulisí.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
3: Těšit se můžete i na ukázku.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, a tady už je několik tipů pro dnešní den. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne v 18 hodin cestovatelská přednáška nazvaná Návraty do Indie. V centru J.A. Komenského v Přešticích, tak tam se pro změnu uskuteční další pokračování výkladu dějin Izraele, a to v podání historika Martina Šimka. Tentokrát na téma Svatá země v období studené války. Přednáška začíná v 18 hodin. Záporočeská galerie v Plzni zve na koncert Májové muzicírování s muzikálovými můzami. Benefiční koncert začne ve výstavní síni Masné krámy v 17 hodin. V ten samý čas také galerie nabízí komentovanou prohlídku výstavy nazvané Svět pod povrchem, tedy jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století. Slavná milostná setkání, to už je název tematické komentované prohlídky, která začne v 15.30 v Mariánských lázních. Sraz zájemců o zhruba dvouhodinovou prohlídku lázeňského města, plnou historek o slavných zamilovaných párech, je před turistickým informačním centrem na hlavní ulici. A ještě poslední tip, v Sokolovském městském divadle se dnes od 16 hodin koná soutěžní odpoledne Sokolov má talent, které dává prostor dětem a mladým lidem z regionu. Jako speciální host vystoupí zpěvák a vítěz talentové soutěže Zbyněk Brda. Tak tolik dnešní tipy. V našem vysílání teď Karel Gott. My vám i nadále přejeme pěkné dopoledne.

0: Iveta Bartošová dospívala v 9 hodin a 38 minut a teď se budeme věnovat základním uměleckým školám. Ty v Plzeňském kraji navštěvuje přes 15 000 dětí. Podle údajů hejtmanství je to nejvíc za posledních několik let. Na nedostatek žáků si nestěžují ani na základní umělecké škole Sokolovská v Plzni. Některé zájemce tam dokonce musí odmítat. Přesto se rozhodli ještě o něco víc vylepšit nábor nových talentů. Během pohádkové hudební stezky si tak děti vyzkoušeli ne jeden, ale hned několik hudebních nástrojů.
1: Tak já ti se měl takhle.
2: Adam si zkouší housle. Tak Adame, vyzkoušel jsi husličky, jak se ti hrálo na ně?
3: Nevím, prostě to bylo zajímavý.
2: Ale na husle hrála maminka. Co říkáte na tu myšlenku, že vlastně si vyzkoušíte daleko víc nástrojů, protože musíte projít stezku, získáváte razítka?
4: Myslím, že je to velice zajímavý pro děti, určitě prospěšný, protože jejich představa o nástroji může být zkreslená a tím, že si to vyzkouší, tak samozřejmě můžou si najít cestu nakonec úplně k nějakému jinému nástroji.
2: Kterou klávesu zmačknout, jak hrát dětem, vysvětluje Pavel Kantořík.
5: V zásadě my potřebujeme zjistit, jestli to dítě má nějakou orientaci ohledně výšky tónu, jak je na tom sluchově a hlasově, jo, jestli třeba umí zpívat. Takže už poznáme tu intonaci při tom zpěvu, jak ta hlava, jestli je už malinko otevřená, jak my říkáme, nebo je stále ještě zavřená. Jo.
2: Markéta Šťovíčková je autorkou myšlenky hudební stezky, kdy si děti můžou vyzkoušet hned několik hudebních nástrojů.
6: Když jsme chodili do školek, tak tu zkušenost a to nadšení ty děti nedokázaly přenést domů a přetlumočit svým rodičům. Ale tady jsou děti právě z rodiči a ty rodiče poprvé vlastně vidí, jak ty děti na hudbu reagují, jak jsou šikovné, jak je to vlastně baví a jak je to dokáže zaujmout. A myslím si, že to je ten hlavní impuls pro to, aby se pak rozhodli dát je do hudební školy.
2: Tak teď už jsme ve sborovně společně s ředitelem základní umělecké školy Sokolovská 54, Janem Sedláčkem. Jsou tady otevřené dveře, vidíme na chodbu, která je plná dětí, takže zájem asi je.
7: Nemůžeme říct, že se každý rok na jeden obor hlásí pořád stejně dětí, ale zájem na výtvarku, na tancování i na hudební obory je plus minus stále stejný. Trošku v poslední době nám ubývají děti na dechové nástroje.
2: A kde je to naopak?
7: Přetlak je většinou v klavírech, v kytarách. My máme dost zájemců pro zpěv, odmítáme většinou nějaké děti do výtvarného oboru, ale nikdy to nejsou nějaká velká čísla, ale pravda je, že k naší kapacitě už žádné děti navíc vzít nemůžeme. Když v září někdo přijde, tak mu řekneme, nezlobte se, ale my už jsme tak plní, že i kdybyste měli nejtalentovanější dítě na světě, tak už nesmíme ho vzít. Kapacita je kapacita.
2: Zájem o umělecké obory tady v Bolevci na základní umělecké škole Sokolovská je v průběhu posledních let stabilní. Aktuálně má škola zhruba 900 žáků. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bychom chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
4: Jmenuje se Rek. Fé. Už můžeš.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
4: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju...

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Výsledky přijímaček na střední školy budou známé zítra. Pro některé děti může být neúspěch velký stres. Mladí lidé na jižním a severním Plzeňsku mohou získat grant na vlastní projekty. Botanici počítali na Chebsku vzácné orchideje. Přidala se i veřejnost. Čekejte většinou oblačno, odpoledne místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
2: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
1: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. Místní akční skupina Radbuza nabízí finanční podporu na projekty mladých lidí. Podle webu skupiny si mohou o příspěvek až 15 000 korun zažádat lidé ve věku od 15 do 26 let. Podporu mohou získat na akce, které se budou konat v obcích na jižním nebo severním Plzeňsku.
3: Do grantové výzvy Mladá Radbuza se můžou zapojit lidé pomocí formuláře na webových stránkách skupiny, a to do 9. června. Může se jednat o společenské a kulturní aktivity, environmentální projekty nebo vzdělávací akce. Z jižního Plzeňska Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.
1: Muzeum v Chebu letos opět pořádalo sčítání jedné z nejvzácnějších českých orchidejí, vstavače kukačky na komorní hůrce u Chebu. Právě bývalá těžební jáma je jedno z míst, kde se objevují ve velkém množství. Sčítání rostlin začalo v roce 1995 a zatímco tehdy na místě bylo několik stovek rostlin, loni jich bylo téměř 10 tisíc, říká botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
4: Jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes 1000, další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst tomu jako dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
1: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků. Na místě našli přes 7 tisíc orchidejí.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na start světového šampionátu. Dopoledne si poprvé vyzkoušejí zápasovou arénu ve Friburgu. Do turnaje vstoupí v pátek soubojem s Dánskem. Ten začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude většinou oblačno, od západu výjimečně přehánky. Odpoledne v severozápadní polovině kraje přehánky četnější a večer budou ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně, objevit se může i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Svoušína na Tachovsku dejte pozor na práce na silnici a s tím související dopravní omezení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Také chvilku po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň a věříme, že už to víte, už pozítří proběhne Den otevřených dveří, a to přímo v našem studiu, a my se těšíme, že vám ukážeme, odkud a jak pro vás každý den vysíláme. Připravený je bohatý program, už za chvilku vám o něm přijde povědět kolega Jiří Hofreiter. Pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: 10 hodin a 11 minut, to je v našem dopoledním vysílání čas na setkání s hostem. Ten dnešní to do našeho studia neměl daleko, konkrétně jedno patro. Už pozítří proběhne den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Pozvat nás přišel jeden z plzeňských rozhlasáků, Jiří Hofreiter, specialista komunikace. Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj a hezké dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.
0: Tak Jirko, kdy přesně se otevřou dveře našeho plzeňského studia Českého rozhlasu a proč si tuhle událost nenechat ujít?
1: Tak bude to v sobotu 16. května v 10 hodin dopoledne.
0: Čili už se nám to blíží, všechno už je připraveno?
1: Všechno už je víceméně připraveno a proč si nenechat tuhle událost ujít, protože je to jednou za rok a je to vlastně asi jako největší akce Českého rozhlasu Plzeň.
0: No a pojďme nalákat posluchače, co všechno uvidí, co zažijí.
1: Tak když to vemu na začátku, tak vlastně od zhruba 10 hodin 20 minut, jakmile se přihlásí zájemci, kteří se mohou přihlásit už na recepci, samozřejmě do soboty, tak proběhnou 4 tematické komentované prohlídky. Ty témata jednotlivých prohlídek jsou samozřejmě spojeny i s průvodci. První téma je rozhlas a současnost, to je téma prohlídky, kterou povede sám ředitel stanice David Jakš. Dále je tam rozhlas a technika, kterou povede náš kolega technik specialista Roman Kropáček. Historie rozhlasového vysílání, tam návštěvníky provede vlastně dlouholetý pracovník Českého rozhlasu Plzeň a hlavně pamětník Josef Vavruška, a na architektonické unikáty budovy upozorní popularizátor vědy a současně spoluautor našeho dokumentárního seriálu rozhlasového Výtah mimo provoz Lukáš Houška.
0: Takže tyhle tematické prohlídky startují tedy úderem 10. hodiny.
1: 10.20.
0: 10.20, dobře, děkujeme za to doplnění. Předpokládám tedy, že návštěvníci uvidí nejen zákulisí rozhlasu, ale možná bychom mohli nalákat i na tu samotnou rozhlasovou budovu, protože ona je krásná, ona je unikátní svým způsobem.
1: Tak naše rozhlasová budova je v podstatě jediná budova v celé střední Evropě, která byla postavená pro potřeby rozhlasového vysílání. Existuje jakési dvojče naší budovy a to je hudební dům, který je v Kodani.
0: Mm-hmm. Teď sedíme na vysílacím pracovišti ve studiu. To je místo, které asi láká nejvíc posluchače, aby opravdu viděli, odkud přesně se vysílá. Čili je to tak, že i v letošním roce tady mohou proudit návštěvníci i během vysílání.
1: Určitě a samozřejmě se budou moct během celého dne účastnit některé z komentovaných prohlídek, na které se budou vydávat časové stupenky, a tam uvidí i vlastně vysílací pracoviště z minulosti, což je v prvním patře v zadním traktu.
0: Slyšela jsem, že kolega Šťovíček připravuje speciální program. Co to bude?
1: To je pravda, jmenuje se to Mikrofon je váš a je to vlastně pro zájemce o moderování, nebo kdo si chce zkusit, vlastně není to jako omezené věkem, není to omezené žádnou profesí, není to ani tak, jakože by vlastně ten člověk prostě si to jenom vyzkouší.
0: Prostě nebude to živě, to do konkurs, živého vysílání, ano. Ani konkurs na rozhlasáky, ale možná, že nějaký skrytý talent se tam třeba najde. Když mluvíme o těch rozhlasácích, je asi potřeba zdůraznit, že tady budou lidé z různých pozic, tedy nejen moderátoři, redaktoři, kdo další?
1: No, víceméně jako v rámci toho, že celý program je koncipován tak, aby představil kompletně rozhlasovou práci a současně to dávalo smysl, tak proběhnou ve velkém studiu S3, proběhnou vlastně dva pořady, které běžně natáčíme, což je Aby řeč nestála, tentokrát to budou speciály právě ke dně otevřených dveří. A v nich se ve dvou dílech, vlastně nejprve dopoledne a potom odpoledne, představí právě v netradičních rolích moderátoři, editoři, zprávaři, zpravodajci, včetně tebe.
0: Ano, těšíme se. Tak to tedy bude také v sobotu. Možná bychom se mohli také zmínit o hostech ve vysílání, protože pochopitelně budeme živě vysílat, návštěvníci dne otevřených dveří to uvidí i uslyší. Které hosty jsme pozvali?
1: Tak nejprve to bude režisér Roman Lipus. Souvisí to s tím, že my úzce spolupracujeme s divadlem J.K. Tyla a shodou okolností v sobotu 16.5. tam mají premiéru hry Skupa. A my tady pro děti máme, k tomu jsme se ještě nedostali, audiokino Hurvínka, které vlastně ke stoletům téhle kultovní loutky. A takže to tak jako zapadlo do toho. a druhým hostem by měl být Max Behenský, což je mladý zpěvák, 14-letý, který nedávno uspěl na velmi prestižní soutěži Voice Kids v Berlíně.
0: Mm-hmm, tak to budou hosté ve vysílání k tomu programu, včetně doprovodného se pochopitelně ještě dostaneme. Teď se tady na nás před chvilkou usmíval Roman Kropáček, náš kolega technik, tak mě napadá přenosový vůz, kde on pracuje, bude také k dispozici a otevřený.
1: Přenosový vůz, samozřejmě k tomu se dostaneme v rámci podrobného programu, ale přenosový vůz bude umístěn hned před budovou, takže si myslím, že žádný návštěvník nemá šanci ho minout.

0: Jak už jsme řekli, už tuto sobotu proběhne Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Naším dnešním hostem je proto Jiří Hofreiter, specialista komunikace Českého rozhlasu Plzeň. Už tady mnohé zaznělo o programu, o tom, co všechno lidé, kteří přijdou do našeho plzeňského studia, uvidí, uslyší, zažijí. Ale ještě jsme nemluvili o takzvaném doprovodném programu, protože tuším, že i letos tam bude nějaká hudba a další krásné věci. Tak na co by se nalákal?
1: Co se týká doprovodného programu, tam je asi vlastně jako strašně těžká ta definice, ale když se začneme bavit o hudbě, tak já jsem rád, že ve studiu S3 budou probíhat jednak samozřejmě v rámci zmíněné talk show s Jiřím Bláhou, tak budou probíhat ukázky z oper divadla J.K. Tyla nejprve, pak bude samotný blok, což budou zase ukázky z muzikálů, které má divadlo J.K. Tyla na repertoáru, a v té druhé části vystoupí žáci konzervatoře Plzeň, se kterým také aktivně Český rozhlas Plzeň spolupracuje.
0: Uh-huh. A slyšela jsem, že dorazí také planetárium. Doufám, že jsem teď neprozradila něco, co mělo zůstat skryto.
1: Ne, vlastně jedna z těch atrakcí toho dne otevřených dveří, který bude, znovu opakuji, 16. května v sobotu, tak po celý den tam ve velkém studiu S1, které se vlastně promění v planetárium s takovým poměrně výstižným názvem Je budoucnost ve hvězdách, tak tam budou probíhat vlastně komentované prohlídky také na časové vstupenky a

0: nebo já předpokládám, že tam budou otevřené dveře, že prostě budou moc vyběhnout, zase tam znovu přiběhnout. Tam jednak samozřejmě poběží nahrávky, které vznikly právě v rámci Českého rozhlasu a týkají se Hurvínka a plus tam budou vystaveny artefakty s Hurvínkem, na které se při tom poslechu budou moct ty děti dívat.
1: Tak Hurvínek letos slaví krásné sté narozeniny, taky takto to připomeneme.
0: Takže to je, ještě si můžu pokračovat, to není totiž jediná atrakce pro děti. Potom samozřejmě už zmíněný workshop Vladimíra Šťovíčka, jak jsem říkal, ten není omezen věkem, takže si můžou to zkusit, stejně tak, jako si můžou zkusit ve studiu S6 tady namluvit vlastně zprávy pod dozorem našich zprávařek. Pak je tam ještě na závěr celého dne, tak společně s divadlem Jeka Tyla je tam připraven workshop muzikálový pro děti právě.
1: No a rodiče a prarodiče, tak ty většinou hodně zajímá i naše rozhlasové muzeum. Jaké tam najdeme třeba unikáty? Já často slyším, je, tohle jsme měli doma, tohle rádio, tohle taky. Co tam ještě najdeme v muzeu?
0: Tak mimo těch historických artefaktů technických, to znamená nahrávací přístroje, mixážní pulty a záznamová zařízení, tak jsou tam i velmi zajímavé fotografie třeba z klíčových událostí, kterými vlastně Český rozhlas Plzeň procházel. Jednak je tam jedna z věcí, asi kterou považuji za nejzajímavější, tak je přímo rukopis z prvního vysílání ještě tehdy Svobodné Plzně z roku 1945, kdy to je přímo rukopis Karla Schindlera, který jsem přinesla posluchačka, a pak jsou tam fotografie z roku 68.

0: Jiří Hofreiter, specialista komunikace Českého rozhlasu Plzeň, je dnes naším hostem v dopoledním vysílání. Povídáme si a zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň, který proběhne už tuto sobotu. A ještě jsme se také nezmínili o tom, že vlastně návštěvníci Dne otevřených dveří nezůstanou jen v budově rozhlasu, ale budou mít i možnost vlastně vyjít ven. O co půjde, Jirko?
1: Tak na 14 hodin 30 minut je vlastně připravená pro zájemce prohlídka po sídlišti Bory s Lukášem Houškou a Jiřím Trnkou, což jsou vlastně již zmínění autoři zmíněného pořadu Výtah mimo provoz, který vlastně mapuje vznik sídlišť po Plzni a jejich účel, takže zhruba ve 14.20 by se měli vlastně zájemci seřadit, ideálně samozřejmě objednat na recepci, protože to bude taky na časové stupenky, protože tam je omezená skupina, takže by se měli seřadit vlastně před budovou a Lukáš Houška pro ně připravil trasu tak, aby se do 16 hodin byli schopni vrátit sem před budovu.
0: Ten program je bohatý, den bude dlouhý. Přemýšlím na občerstvení, bude tady něco k dispozici?
1: Tak po dlouhé době se otevře místní jídelna, která se promění na kavárnu. Tu kavárnu nám obstará vlastně kávu a drobné občerstvení. Obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou, která zaměstnává zdravotně znevýhodněné občany,
0: Takže kavárna bude, to je důležitá zpráva. Rozhlas, to je médium, které nás provází doslova už po celé generace a možná si málo lidé uvědomují, kolik lidí a práce za tím vysíláním stojí. My tady ukážeme nějakou část, tak můžeme se zmínit třeba o zpravodajcích, o literární tvorbě. Můžeš, Jirko, k tomu něco říct?
1: Literární tvorba tady pravidelně vzniká, bude vlastně ve studiu S3, kdy přímo technik Ondřej Franěk, který se vlastně věnuje vzniku literární tvorby, tam provede návštěvníky. Co se týká zpravodajců a našich publicistů, tak v Zimní zahradě, což je vlastně hned za studiem S3, tak je pro návštěvníky připraven interaktivní workshop, kde se můžou dozvědět a vlastně si i vyzkoušet, jak vzniká reportáž.
0: A ještě možná poslední lákadlo, soutěže budou na místě?
1: Soutěže máme připraveny pro návštěvníky hned 3. Jednak to bude soutěž vlastně, která bude umístěná v hale. Pracovně se jmenuje, nebo bude se asi jmenovat Radio Quiz. Bude to vlastně odpověď na pár jednoduchých otázek, kdy návštěvníci budou slosováni. A slosování proběhne v pondělí v našem vysílání po 8:30. V přímém přenosu budou vyhlášeni vlastně 3 úspěšní, teď nevím, respondenti, asi jako ankety, kteří správně vyplní formulář. A pak máme připraveny 2 soutěže na naše sociální sítě Facebook a Instagram. Lidé, kteří se vlastně pohybují na sociálních sítích, ví, co je hashtag. Pokud svoji fotografii vlastně opatří hashtagem na sociálních sítích, tak my potom uděláme vlastně nějakou komisi a vybereme z toho a repostujeme nejúspěšnější fotku.
0: Sociální sítě za ty děkujeme, ale pro nás je velmi důležitý právě i ten osobní kontakt s posluchači. Moc se na vás těšíme, rádi si poslechneme, co se vám líbí nebo co naopak vám ve vysílání chybí, jestli se třeba máme v něčem polepšit. No a když tady máme Jirku Hofreitera, který a snad to můžu říct, je velký srdcař, rozhlasák. Jak ty, Jirko, osobně vnímáš rozhlas, regionální rozhlas?
1: Já vnímám jako velkou důležitost vlastně veřejnoprávní službu a myslím si, že aby to neznělo jako klišé, tak u mě je to dáno jako historickou zkušeností. Já jsem vlastně poprvé v Českém rozhlase byl v roce 1987 a pak na konci 90. let nebo v druhé polovině 90. let a ten rozdíl v tom vysílání tam byl jako diametrálně odlišný, stejně tak jako v přístupu, takže jako proto vlastně mám rád rozhlas a proto mám rád svoji práci.
0: Tak třeba i v sobotu tě vyhledá řada lidí a můžete si i o tom společně promluvit. Pojďme ještě jednou prosím připomenout, kdy a kde přesně se uskuteční Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
1: Takže Den otevřených dveří se uskuteční 16. května v sobotu v naší budově, tady na náměstí Míru 10 v Plzni a čas začátku je v 10 hodin, konec celého dne je v 16 hodin.
0: A moc se na vás těšíme. Naším dnešním hostem byl Jiří Hofreiter, specialista komunikace. Díky moc, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Skupina ABBA dohrála v našem dopoledním vysílání a teď na trochu jiné téma. Bývalou těžební jámu u Komorní Hůrky nedaleko Františkových Lázní včera zaplnili botanici i veřejnost. A to proto, aby tam sčítali nejvzácnější české orchideje, vstavače kukačky. Jedná se o kriticky ohrožený druh rostliny. Orchidejím se na Chebsku daří, a to i díky pozůstatkům sopečné činnosti. Ke sčítání dobrovolníci nic nepotřebovali, jen poctivě každou rostlinu zaznamenat. Hledání jim usnadnila výrazně fialová barva.
1: Teď jsme si natáhli ty pásy, každý prostě dostane jeden svůj pás a půjdeme jedním směrem a vždycky na konci na sebe počkáme, nahlásíme čísla.
2: Rozdává pokyny před začátkem sčítání orchidejí botanik muzea v Chebu Jiří Brabec.
1: Je potřeba sečíst všechny jedince, kteří v letošním roce šli do květu. Vás poprosím, vezměte si tenhle ten pás, jo? Takže začínáme.
2: Tak kolik jste jich napočítal?
3: 111.
2: Takže 111. Petře, počítáte takhle orchideje každý rok?
4: Nechodím každý rok.
2: Takže máte jich 111, zapíšete?
4: Počkám na další přidělený pruh.
1: Prosím vás, já jsem měl 122, vedle mě Honza.
5: 117.
1: 117.
3: Petr 111.
1: Petr 111. A tady paní kolegyně.
6: 149.
1: A ještě musíme počkat tamhle vzadu na kolegu, ten toho tam měl hodně.
7: 288.
1: Výborně, 288, děkuju a jdeme na další.
2: Sčítat orchideje přišel i pan Jiří. Pane Jiří, poprvé nebo už jste tady byl?
8: Už jsem tady byl minulý rok i předminule.
2: Takže vás to baví?
8: Ano, ano.
2: Proč jste se rozhodli k tomu sčítání orchidejí?
1: Ten monitoring orchidejí se dělá po celé České republice. Tady v jámě Komorní Hůrky to začalo už v roce 1995.
2: Vy v ruce držíte jakýsi graf a v roce 1995 tady bylo vstavače kukačky, bylo orchidejí 932 a třeba v loňském roce už jste napočítali 9953 kusů.
1: To je pravda, orchideje obecně velmi jakoby fluktují, to znamená, že jeden rok může být ten počet těch kvetoucích rostlin přes 1000, další rok třeba spadne jenom na několik desítek. Tady zpočátku to fluktuovalo někde mezi pár stovkama a pak došlo k nějakému zlomu, který asi se dá i přičíst dobrému obhospodařování, které tady dělá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jan Buriánek, průvodce na Komorní Hůrce. V čem je tohle prostředí specifické?
5: Specifické je to tím, že při té erupci Komorní Hůrky, tak vlastně z kráteru, který byl na západě té sopky, tak vlastně vály silné západní větry, které navály tu strusku sopečnou sem na východ od toho kráteru, kde vlastně se ta struska těžila až do 50. let minulého století. Zůstala tady ta struska vlastně do nějaké hloubky do 2 až do 3 metrů a vytváří tady specifické vlastně podmínky, proto se tady těm stavačům tak daří.
2: Se sčítáním pomáhalo asi 35 dobrovolníků. Na místě našli přes 7000 orchidejí. Z Františkových Lázní Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda dospíval. Zajímáte se o tajemství dlouhověkosti? Stoletý učitel a krejčí Václav Kohout nám ho prozradil. Slušnost, skromnost a poctivá práce. V kondici se udržuje každodenním cvičením. V mládí chodil do skauta a byl také mnohaletým členem Sokola. Do denního stacionáře Kristián v Třešticích se za ním vydala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Když jsem byl mladý, musel jsem pomáhat, pás husí a tak dále, že jo. To se mi nechtělo, ale dělal jsem to.
2: Vzpomíná na své dětství Václav Kohout.
1: Já jsem ze zemědělské rodiny a tam jsme museli pracovat, pomáhat, proč každopádně.
2: Narodil se a vyrůstal ve Skašově u Třeštic společně se svým bratrem a sestrou.
1: Měli jsme 6 hektarů polí a 4 krávy a to jsme museli doma makat. To nebylo jenom tak vstávat, trochu je nakrmit a tak a dovést na pastvu. A ty pastvy nebyly za chalupou hned. Někdy jenom 200 metrů, ale někdy kilometr taky.
2: Václavův strýc z Plzně byl krejčí, syn mu umřel v 8 letech a tak se rodiče s ním domluvili, že Václava krejčovině naučí. Přestěhoval se za strýcem do Plzně, kousek od velké synagogy.
1: Když jsem skončil učňovskou školu, 4 leto tenkrát, tak jsem šel na průmyslovou školu v Prostějově. Tam nás učili, abychom tu práci dělali pečlivě. Chlapci se učili pánským krejčím a ženy zase dámskou krejčovou, víte? No a děvčata byly šikovnější než my, to musím uznat. Učili jsme si vestu, saka, kalhoty, všechno.
2: A kde jste potom pracoval?
1: V Praze, Pragoděv. To nebylo hned, abych měl nějakou samostatnou práci. Okoukali nás, jestli jsme šikovní. Dělali jsme podmistry, hejty. Pásová dílna byla pro 20, pro 30 lidí třeba. A dostali nastřižované látky. A postupně každý dělal nějakou práci a na konci vylezly hotové vesty anebo saka. To mi docela bavilo. No a potom jsem dělal mistra už krejčovskýho. Byla to moje povinnost, že jo, aby ta živnost existovala a lidé, aby byli spokojeni. Já jsem jako na to oblečení dbal.
2: Kde jste potkal vaši ženu?
1: A to bylo snadný, hejte. Já jsem si namluvil dívku, která byla dámská krejčová a ona byla příbuzenstvu, hejte. Můj bratr byl ženatý a měl švagrovou, která byla mladší a byla akorát ke mně.
2: Jmenovala se Aneška a pan Václav se s ní oženil hned po vojně v 50. letech.
1: Manželství jsme si rozuměli, nějakou zlobu, to jsme neměli. Teď už jsem vdovec leta a ve shodě žiju s dcerama.
2: Pan Václav dochází do stacionáře Kristián 2x týdně. Účastní se tam různých aktivit, programů, aktivizací, čtení z tisku, velice rád něco vyrábí nebo peče. Kondici si udržuje cvičením a každodenním protahováním. A k doktorům? To prý chodí, jen když musí. Z Přeštic Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radio.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Digitalizace státních služeb má být podle nového harmonogramu hotová do příštího února. Základní umělecká škola Sokolovská v Plzni musí kvůli velkému zájmu odmítat některé zájemce. Bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Plně digitalizovaných je aktuálně 1500 státních služeb. Je to 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj se tak s dvouletým odkladem podaří splnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
2: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online, to znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
1: Digitálně je dnes možné žádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří třeba digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Základní umělecké školy v Plzeňském kraji navštěvuje přes 15 200 dětí. Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je to nejvíc za posledních 5 let. Například základní umělecká škola Sokolovská v Plzni musí některé zájemce odmítat. Zároveň se rozhodla zefektivnit nábory. Díky hudební stezce si tak děti mohly vyzkoušet hned několik hudebních nástrojů, říká autorka nápadu Markéta Šťovíčková.
3: Když jsme chodili do školek, tak tu zkušenost a to nadšení ty děti nedokázaly přenést domů a přetlumočit svým rodičům. Ale tady jsou děti právě z rodiči a ty rodiče poprvé vlastně vidí, jak ty děti na hudbu reagují, jak jsou šikovné, jak je to vlastně baví a jak je to dokáže zaujmout. A myslím si, že to je ten hlavní impuls pro to, aby se pak rozhodli dát je do hudební školy.
1: Aktuálně navštěvuje základní uměleckou školu Sokolovská zhruba 900 žáků. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Rozhodlo o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 600 000 korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionu jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu. Sport. Slavisté Tomáš Chorý a David Douděra si dnes vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slavie vyřadilo z kádru. Ve středu oba z tribuny sledovali, jak tým v prázdném Edenu získal titul. Počasí. Bude oblačno až skoro zataženo, výjimečně přehánky hlavně na horách. Odpoledne se v severozápadní polovině kraje přidají přehánky četnější a večer budou ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně, objevit se může i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Mírný jihozápadní vítr bude k večeru slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta bourala na silnici 187 u obce Číhaně na Klatovsku. Na místo už jela policie, projíždějte opatrně a pozor také na dálnici D5 ve směru na Prahu u Rudné, počítejte tam s kolonami.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I po 11. hodině pokračuje naše dopolední vysílání. V rubrice Náš příběh vám za chvilku představíme novou sociální službu První dotek, která má zamezit nárůstu odložených dětí. S vámi je stále rádio vašeho kraje, přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Blízkost, teplo, hlas i dotek. To všechno je důležité pro čerstvě narozené dítě. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. V Karlovarském kraji proto vznikla služba nazvaná První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinšperku nad Ohří a kterou vám teď představíme v rubrice Náš příběh. Takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o dítě. A v řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. My jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži. A ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý. A jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
3: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
2: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu. Takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
4: Jsou i speciální košile k tomu, jak si je máme představit.
2: Je to vlastně takový pruh látky, který má na každé straně cípy, který se zavážou a vlastně dítě se zaváže k ženě. Dítě je tam na té ženě pevně, je v kontaktu kůže na kůži a ona se vlastně ještě jako s ním obleče do takových košile zavinovací.
3: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
5: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
4: Setkáváte se s tím třeba vy osobně ve své poradně?
5: Bohužel úplně běžně, nejenom z ústavní péče, ale i z rodin, kde je nějaký, my bychom to mohli nazvat jako chladný odchov, takže opravdu vyrůstají děti, které jsou méně odolní, méně psychicky zdraví, méně motivovaný vstupovat do vztahu a přenáší se to do jejich dalších rodin, takže takový pomyslný dědičný hřích.
4: Koho napadlo, že by zrovna tu službu jste mohli poskytovat vy?
5: Tak já se přiznám, že ten nápad původně úplně byl asi můj. Nicméně já jsem spoustu těch informací měl od manželky, která je přinesla z organizace Mamila, která vychází z poznatků předních neurovědců. To jsou opravdu poznatky, které jsou prověřený a z kterých hodně čerpáme, vycházíme.
4: Je to někdy těžká práce?
2: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený, takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
3: Dodává z rodinné poradny Nikola Onderová. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11:25. Bolevec, část Plzně, se rozkládá na severním okraji města a nabízí zajímavou kombinaci historie a moderního bydlení. Původní vesnice, zmiňovaná už v roce 1382, se pyšní zachovalým historickým jádrem, chráněným jako památková zóna s cennými usedlostmi z 18. až 20. století. Ano, před námi je 11. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Připravil ho Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Tentokrát krásně voní lípa, zpívají ptáci.
3: Okolo nás je spoustu sedláckých stavení.
4: Samá lidová architektura.
3: Přes, je tady krásné.
4: Přesto jsme na sídlišti. Přímo teda uprostřed sídliště, což je takové unikum sídliště Bolevec, jelikož tady zůstala původní vesnice zachována a kolem ní se nám tamhle hned za statky tyčí paneláky.
2: Lukáši Huško, dlužíte nám vysvětlení, co se odehrálo, že tenhle kousek historie soudruh nezbořil.
4: Původní plán byl, že se to tady celý spundruje, zbourá. Naštěstí Bolevec byl postaven v údolí, tady kolem teče potůče, který vyvírá potom na konci Bolevecký návsi. Pro stavbu sídliště to bylo úplně nevhodné, neúplně ideálně vhodný terén. Stavitelé sídliště si potom řekli, čertopal, náves tam zůstane, budou tady vysazený stromy a máme hotový park zadarmo.
2: Ale všimněte si, jak to vlastně funguje. Domy okolo sebe jsou malé, jsou to statky a najednou tady máme hasičskou zbrojnici.
4: No, jo.
2: Stojí nám tady Majka a dokonce ji uhlídali, no, kdo by jim tady taky tu Majku podříznul, že jo?
4: Dále vidíme pokus o takzvanou humanizaci paneláku. To je téma 20.
2: Moment. Říkáte humanizace paneláku, ukazujete tamhle. My jsme v rozhlase, Lukáši.
4: Nacházíme se tady na kraji bývalého Bolevce. Koukáme na jeden
2: takzvaný panelák.
4: Takzvaný panelák. A za ním se nachází panelák, který má mansardu přes tři patra. To znamená přetaženou střechu. Přes tři patra vlastně horní.
2: Jsme v Kazňovské ulici.
4: Kazňovská ulice.
2: Kaši, já teďko přemýšlím. Pojďte, já vám něco povím. Severní předměstí a tady ty ulice, Mířanská,
4: jsou všechny
2: Manětínská,
4: odkazují na sever Plzeňská, no.
2: Je to tak?
4: Když půjdeme furt rovně Kazňovskou ulicí, tak jdeme k první základní škole a také k pomníku budovatelů města Plzně.
2: Pojďme tam. Tady vidíte dlouho?
5: Ne, asi druhým rokem.
2: Tady na Bolevci 2 roky.
5: Ano.
2: A neměla jste z toho strach tolika lidí?
5: Ne, neměla, vůbec ne, já jsem šla z Prahy do Plzně, takže...
2: Jste šla z metropole do pole.
5: Přesně tak.
2: Tam máte miminko.
5: Mám miminko.
2: Ale hodně malinké.
5: Hodně malinký, 6 týdnů.
2: Ježišmarja, pokážte, pojďme se podívat na miminko taky.
3: Neuvěřitelný.
2: Tak jo.

0: Ono je zajímavé, že kde kdo by si mohl myslet, že první škola byla součástí sídliště, ale ono sídliště vyrostlo okolo ní.
1: Je to tak, začalo se tady stavbou školy, což je dost progresivní, protože vy vlastně nejdřív zajistíte tu službu a až potom nastěhujete kolem lidí. Developeři by se mohli dneska učit.
0: Lukáši, vidíte ano, tu skleněnou výstavu.
1: Boletický panel, ano, tady zůstal zachován, nezateplen.
0: Boletický panel, pokračujte. Oni to nevidí v tom rozhlase.
1: Je vlastně skleněná podbarvený sklo, v tom je schovaná izolace a betonový podklad a je to stavební materiál, který umožňoval vlastně, aby ty stavby byly designovější, prostě dát nějakou tvář.
0: Vidíte, Lukáši, to je jako s tím vejcem. Některé české slepice snášejí ruská vejce. A v Přešticích v panelárně někdy dělali boletický panel.
1: To tak.
2: Já v Bolevci bydlím 31 let.
0: A co je tady nejhezčí?
2: No, tady je krásný. Lesy, rybníky, cyklostezky, co víc bych si mohla přát. Myšlenkou na tvou lásku,
0: smutku prodaná. Procházíme se po boleveckém sídlišti v Jarním hávu a v Kazňovské ulici přicházíme k pískovcovému pomníku od Ladislava Fládra, který byl slavnostně odhalený už v roce 1986. Vyloženě tady tlačil čas. To bude žena.
1: Jo. Ano.
0: Na nohy na to už nebyl čas. Ta dáma. Tak buď to stojí zády, anebo jí neudělali obličej.
1: Pokud stojí zády, tak má prsa na zádech.
0: To je pravda, ona má prsa na zádech.
1: Ladislav Fládr, pomník budovatelů města Plzně.
0: Si všímáte detailů. S dokumentárním seriálem Českého rozhlasu Výtah mimo provoz jsme se toulali po plzeňském sídlišti Bolevec. Působí dobře, je tady prostor, barvy, květiny a také funkční vodní prvky. Jen jedna výtka. Krásné žardiniéry na pěší zóně od Františka Pavlase jsou zanedbané a tak se za mistra s Lukášem přimlouváme.
3: A ještě dodajíme, že ve 12. dílu seriálu Výtah mimo pronovoz se přesuneme do Karlovarského kraje, kam se na další sídliště vydáme s Janou Strejčkovou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď se vás zeptám, už se vám někdy dostala do ruky mapa Plzeňský kraj za Karla IV. Poslouží nejen milovníkům historie a učitelům při výuce, ale může být i dobrou inspirací k rodinným výletům. A kde jindy po ní sáhnout než dnes, tedy v den 710. výročí narození Karla IV. My na západě Čech si letos připomínáme také 670 let jím založeného hradu Kašperk a s největší pravděpodobností i hradu Radyně.
1: My to nevíme úplně přesně. My víme, že v roku 1356 založil hrad Kašperk a protože hrad Radyně vznikl společně s Kašperkem, předpokládáme, že i letošní rok má výročí založení hrad Radyně.
2: Když se vydáme po dalších stopách Karla IV. V našem regionu, připomeňte jeho nejdůležitější počiny.
1: V roce 1363 nadal město Plzeň trvalým výročním trhem. Plzeň se konečně etablovala jako hlavní královské město v kraji a převzalo vlastně tu nejdůležitější výsadu od dnešního starého Plzence. Taktéž v roce 1356 založil takzvanou zlatou stezku, která vedla přes Kašperské hory a v Klatovech povolil výstavbu dominikánského kláštera a podobně.
2: Na mapě, která je před námi, nejvíc zaujmou pochopitelně hrady. Kolikže jste jich do ní zanesli?
1: Hradů je tam okolo 50, ale přesný počet není úplně znám, protože my ne u každého opevnění víme, že to býval hrad.
2: A těch vyobrazených hradů takhle pěkně v prstenci kolem Plzeňského kraje je kolik?
1: Necelá 30 a autorem těch obrázků je plzeňský grafik Marek Pišl. Tady vlastně je třeba vidět, že takový hrad Švihov, když se podíváte na ten obrázek, tak rozhodně takhle dnes již nevypadá. Dnes ho známe, že ho s těmi věžemi a baštami a tak. A tady je nakreslený jenom takový menší palác obklopený vodním příkopem a to bylo v tom 14. století všechno.
2: Prstem po mapě Plzeňský kraj za Karla IV. Se touláme s archeologem Filipem Kaslem, spoluautorem této mapy.
1: Ke každému hradu jsme dali nějakou perličku nebo zajímavost posluchači, když si pořídí naši mapu. A pokud by to vlastně přečetli celou tu mapu, tak dokonce získají jakousi mozaiku, jak to vypadalo v Plzeňském kraji celkově, že bylo třeba potřeba, když člověk putoval cestou, tak si najmout nějakou ochranku, nebo kde bylo potřeba zaplatit mýtné a podobně.
2: Koukám, že tady dole máte i vyobrazení šlechtických erbů.
1: Ano, snad víceméně všech známých erbů, které vlastně známe, že je šlechta používala právě v té polovině 14. století. Třeba Rožumberkové nebo Švamberkové, kteří měli statky tady v tomto kraji až po takové ty méně známé. A takové to gro naší mapy, když se na ní podíváme, tak vidíme, jaká část toho patřila panovníkovi, církvi a co z toho šlechtě. A díky tomu vidíme, že celý Plzeňský kraj byl takové velké ostrovy církevních klášterních majetků a jenom tak mezi tím tak rozdrobeně vlastně sídlila šlechta.
2: Ona ta šlechta údajně se jezdila do těch církevních majetků rekreovat, je to pravda?
1: Je to tak, ty kláštery byly jakési wellness pobyty využívané šlechtou a my dokonce víme, že ty kláštery žádali panovníka, aby aspoň byl omezený ten čas, po který oni musí nějakým způsobem se starat o ty šlechtické hosty, aby je tam takzvaně nevyžírali, protože to docela bylo finančně nákladné, když se tam takhle ta šlechta do těch klášterů jezdila. Otavovat.
2: A teď mi na té mapě ukažte, kam byste nám doporučil se podívat.
1: To je hrozně těžký. Každý ten hrad je specifický něčím jiným. Na takovém bubnu tam je spoustu dochovaného takových těch autentických konstrukčních prvků. Takový Lipštejn, kde je třeba dochovaná krásná věž, tak je zase nádherný výhled do malebného údolí řeky Berounky. Takže doporučuji třeba udělat si takový výlet na Lipštejn.
2: Mapa Plzeňský kraj za Karla IV. Je zdarma k dispozici ve vybraných infocentrech měst v regionu, například v infocentru města Plzně vedle radnice. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za všechno může jen čas, odnesl nám i dnešní dopolední vysílání, které je pomalu u konce. Po 12. hodině se ale rozjedou písničky pro vás, tak zůstaňte s námi. Pěkné poledne přeje Michaela Vondráčková, naslyšenou.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: ČEZ vydělal v prvním čtvrtletí o 13% víc než loni. V Plzni Malesicích dokončili nový dům s 12 nájemními byty pro lidi v bytové nouzi. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Petra Broučková. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk. Vydělal o 13% víc než loni. Výsledky jsou lepší, než se čekalo, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
2: Čistý zisk vzrostl o 13% na 14,5 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
0: ČEZ proto zlepšil i výhled hospodaření za celý rok 2026. Čistý očištěný zisk, ze kterého se vypočítává dividenda, nově předpokládá mezi 30 až 34 miliardami korun. Za první tři měsíce ale společnosti současně klesly provozní zisky, meziročně o 9%. Podle Kříže je to kvůli snížení cen vyrobené elektřiny na velkoobchodních trzích. Plzeň dokončila v Malesicích bytový dům s 12 byty. Budova s označením Nový Šuferajn vyrostla vedle kostela na místě bývalé německé školy, která později sloužila k bydlení a postupně schátrala. Nájemníky už město vybralo, říká plzeňská radní pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN.
3: Jsou to lidi, kteří splňují příjmový limit, nemají stabilní bydlení a typicky se jedná o seniory. Máme tady třeba jednu holčinu, která přichází z takzvaného domova na půli cesty, což je zařízení po dětském domově, a nebo jsou to samoživitelky s dětma.
0: Stavbu nového Šuferajnu za 42 milionů korun podpořila Evropská unie dotací 28 milionů korun. Karlovy Vary pokračují v obnově sportovního areálu FC Slavie v městské části Drahovice. Po úpravách tréninkového hřiště a šaten má přijít na řadu rekonstrukce hlavní tribuny a haly pro míčové sporty. Práce na úpravách kabin v suterénu tribuny by mohly začít ještě letos, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Teď nás čekají dva důležité úkoly. Ten první úkol je ta stávající tribuna, která je dlouho zavřená. My jsme tam opravili střechu a tak dále, ale musíme se pustit do těch vnitřků. A na druhé straně, tak tam máme v plánu zrevitalizovat a opravit tu obrovskou velkou tělocvičnu. To jsou teď dva nejdůležitější úkoly, tribuna a tělocvična nahoře.
0: Čínský prezident Xi Jinping varoval Spojené státy před střetem kvůli Tajvanu. Řekl to na začátku jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Pekingu. Ten je na svojí první oficiální návštěvě Číny od znovu uvedení do úřadu loni v lednu. Sport. Hokejista Martin Nečas byl při postupové výhře Koloráda do finále konference playoff NHL druhou hvězdou zápasu. K vítězství 4-3 v prodloužení nad Minnesotou pomohl znovu dvěma asistencemi.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo. Odpoledne se od severozápadu kraje přidají přehánky, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně. Objevit se může i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Fouká mírný jihozápadní vítr, k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré až dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je u Berouna už od 16. kilometru ve směru na Prahu dlouhá kolona. Dojíždějte opatrně, přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: A teď už startují dnešní písničky pro vás. Až do 13. hodiny nám můžete zavolat, a to na číslo 221 554 222, a nebo nám také přání můžete poslat mailem. Těší se na vás a pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: A do dnešních písniček pro vás se jako první dovolala paní Miluše ze Slovan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví své krásné narozeniny jedna výjimečná žena z Radobyčic, paní Jana Beková. Tak milá Jani, přeju tě já s celou rodinou a všichni, co tě máme rádi, a těch je v Radobčicích moc, ti přejeme hlavně to zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko, štěstíčko a pohodu mezi svými. Ať tě to pořád tak běhá jako dosud. Hezky prožij dnešní den. A vám, paní redaktorko, moc děkuju za zahrání.
0: Není zač, rádi posíláme písničku. Podle vašeho výběru bude to Milan Chladil a Bílé růže. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji.
2: Yeah.

teď rádi vyřídíme jeden vzkaz, který přišel mailem. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Rainera Lorence z Habartova do nemocnice s přáním pevného zdraví a hlavně brzký návrat domů. Písničku od Valdemara Matušky Čas chvátá za celou rodinu posílá Lenka.

Čas chvátá, máme 12 hodin 15 minut a v mailu další zprávu. Dobré odpoledne a moc vás zdravím do studia, také všechny posluchače. A prosím o písničku od Marcela z Moška Nade mnou pro Martinu Málkovou k narozeninám. Ať jsou tvé dny naplněny radostí, ať je tvůj život požehnáním nejen pro tebe samotnou, ale také pro všechny, které potkáš. A ještě je tady krátká básnička. Narozeniny už jsou tady, čas na oslavu, smích a dary. Žádné starosti, jen pohoda, na věk se ptát, to je nehoda. Přeju ti vrásky od smíchu, plno vína v kalichu, ať láska z tebe srší a štěstí ti jenom prší. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Písničky pro vás pokračují a na telefonní číslo 221 554 222 se právě teď dovolal pan Karel, kterého zdravím do Kolovče. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu Plzeň a celý Český rozhlas Plzeň. Zítra oslaví svůj svátek Sofinka a v neděli Anetka Votípkovi z Kolovče. Hodně zdraví a spokojenosti, jo, aby jim to šlo ve škole tak, jak jim to jde, jim přeje maminka, tatínek, babi s dědou z Kolovče, dále teta Lenka se svojí rodinou celou, jo. Přání se připoje stejda Karel s dětmi Koloveč a teta Alena ze Staněti. A dále bych tuto písničku tež poslal Elišce Kopecké do Staněti. A vám, paní Vondráčková, děkuju a příjemný den otevřených dveří v Českém rozhlasu Plzeň. Zdraví Karel Koloveč.
0: Ano, moc děkujeme, den otevřených dveří už tuto sobotu. Na všechny se těšíme a vám posíláme písničku. Naslyšenou.
1: Děkuji, Vodka, naslyšenou.

Skupina ABBA dohrála ve 12 hodin a 30 minut a my pojďme na další vzkaz. Milá redakce, prosím tímto o zahrání písničky od skupiny Škvor, Síla starých vín, a to pro Hanku Kopsovou ze Švihova k jejím dnešním narozeninám. Milá Hanko, života si užívej, na svět se usmívej, proto ti přeji štěstí, zdraví a ať tě život stále baví. To ti přeje Mirka z Dolců a určitě také všichni, co tě znají.

A písničky pro vás pokračují. Máme tady další vzkaz, který nám dorazil mailem. Dobrý den, prosím, chtěl bych nechat zahrát písničku od Dalibora Jandy Modré nebe nad hlavou. Písnička bude pro všechny posluchače a posílá ji Jan Sklatov.

12 hodin, skoro 37 minut a další přání máme také v mailu. Dobrý den, milá rádio, chtěla bych nechat zahrát pro svého muže do práce, protože právě dnes slaví narozeniny. Písničku od skupiny Citron posílá Barča.

0: Máte v sobotu 16. května.
1: Český rozhlas Plzeň pro vás připravil Den otevřených dveří.
0: Přijďte se podívat do budovy, odkud vysíláme.
2: Navštívíte studia, kde vznikají vaše oblíbené pořady. Prohlédnete si prostory, kde natáčí Plzeňská filharmonie.
0: Potkáte se s lidmi z rádia i se zajímavými hosty.
1: Zaspívá vám 14-letý Max Behenský, finalista pěvecké soutěže v Německu.
0: Historie na vás dýchne v našem muzeu a děti osloví muzikálový workshop.
2: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
0: Těšíme se na vás v Plzni na náměstí Míru 10 v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 12 hodin 45 minut, stále jsou s vámi písničky pro vás a na telefonní číslo 221 554 222 se právě teď dovolal také pan Jiří ze Štítovek. Dobrý den. Halo, halo, slyšíme se. Dobrý den.
1: Tady zdravím vás, všechny posluchače Radio Plzeň, a chci pro naše všechny spolužáky, kdy budeme mít čas zahrát něco od Petra Spáleného. Když si za mladí jsme, to byl náš idol. Děkuji vám za zahrání a mějte se hezky.
0: Mějte se také hezky, písnička je připravená, naslyšenou.

A ještě pokračujeme, tentokrát tady máme hned dva vzkazy. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát k 80. narozeninám naší milované mamince, babičce a prababičce paní Marii Vondrovicové z Domažlic. Celá rodina jí přeje do dalších let pevné zdraví, štěstí a radost s pravnoučátek. A ještě také budeme hrát pro oslavence Vojtu Radu k jeho 65. narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Písničku a přání posílají hasiči z Nové Vsi u Nepomuka.

teď další vzkaz, který k nám do písniček pro vás přišel. V pondělí 18. května oslaví naše vnučka Kristýnka Bělohlávková ze Zbirohu svoje 10. narozeniny. Vzhledem k tomu, že bude ve škole a neslyšela by písničku, zahrajte ji prosím dnes, kdy je doma. Přejeme jí hodně radosti a štěstí a samozřejmě všechno, co si bude přát. Podepsáni jsou tatínek a maminka, babička Růženka a děda Pepa a také teta Kačka se strejdou Fandou a fanoušek a Honzík.

Tak to byla písnička pro Kristýnku a ještě nám tady zbyly dva vzkazy. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání písničky Butterfly od Jiřího Štědroně. Pro vás do rádia děkujeme. Také pro sestru Janu, bratra Jirku a všem posluchačům písničku posílá Marie. A ještě nám také píše paní Milena, která prosí, abychom zahráli mamince paní Haně Ircingové z Čermné, dále pro manžele Kocábovi a také jejich vnukovi Martinovi ze Staňkova a všem známým a kamarádům jen tak pro radost. Písničku posílá Milena Ircingová. Písničky pro vás končí po 13. hodině už Alex a host, dnes kytarista a zpěvák Michal Pavlíček. Tak se mějte krásně, loučí se a hezký den přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ceny paliv oproti minulému týdnu klesly, nafta je levnější o necelé 2 koruny. Nové endoskopické vybavení Plzeňské fakultní nemocnice umožňuje přesnější vyšetření a šetrnější léčbu. Dnes bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po 2 týdnech klesla. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzin stojí průměrně 42 korun a 53 haléřů, tedy o 27 haléřů méně než před týdnem. Litr nafty pak 41 korun a 36 haléřů. Ta oproti minulému týdnu zlevnila o necelé 2 koruny. Ceny paliv dál reguluje Ministerstvo financí. Určuje maximální přípustné ceny na každý následující den. Zastropovalo marže distributorů paliv a snížilo spotřební daň na naftu. Fakultní nemocnice v Plzni získala díky nadačnímu fondu Kapka naděje endoskopické vybavení pro dětskou kliniku. Hodnota daru přesahuje 2,5 milionu korun. Jak budou přístroje užitečné, vysvětluje mluvčí fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
2: Nové endoskopické vybavení umožní lékařům ještě přesnější diagnostiku i šetrnější léčbu, přispěje zároveň ke zvýšení bezpečnosti vyšetření i většímu komfortu malých pacientů. Nadační fond Kapka naděje nám pomáhá dlouhodobě. V minulosti přispěl na hernu a vybavení hemato-onkologického oddělení dětské kliniky.
0: Starý Plzenec upraví okolí rotundy svatého Petra a Pavla. Hlavním prvkem bude nové terénní schodiště, které usnadní přístup k památce. Navržené je z dubového dřeva a oceli. Stavební práce začnou v polovině června, říká nezávislý starosta starého Plzence Jan Eret.
3: Docházelo tam i k pádům a zraněním, když návštěvníci vlastně se chtěli až pak úplně v té závěrečné fázi dostat k rotundě, tak tam nebyl žádný vhodný přístup. Historicky před několika desítkami let tak tam byly schody, ale ty se vlastně postupně rozpadly, takže tohle nahrazuje nějaký původní stav a hlavně to bude zvyšovat bezpečnost těch návštěvníků. Sport.
0: Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek se nestotožňuje s vyřazením Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru Slávie a zařadil je do širší nominace na mistrovství světa. Má s nimi dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se prohřešků nedopustí. Zároveň dnes uvedl, že se za ně postavili také spoluhráči.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až skoro zataženo. Odpoledne se od severozápadu kraje přidají přehánky, které budou během večera ustávat. Na zbytku území zaprší výjimečně, objevit se může i bouřka. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10. Fouká mírný jihozápadní vítr, k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré až dobré, večer mírně nepříznivé a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 od 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu počítejte s kolonou i se zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Jo. Sova
1: tak,
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let, to dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, že jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, protože on jiný nemá. Ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy

0: toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak... Myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky, čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete... Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus, jedničku, dvojku a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, nebo skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: Jste to se podařilo. Když jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, já chyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se k

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. U Plzně pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky na silnici na Klatovi. Základní umělecká škola Sokolovská v Plzni musí kvůli velkému zájmu odmítat některé zájemce. Zítra bude velká oblačnost, čekejte přeháňky a teploty do 13 stupňů. Hezké odpoledne zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky z InAdvisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
2: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět situace, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích.
1: Nedostatky přiznal i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj je nutné postupovat sjednoceně u všech systémů. Dřív ale byly prosazované nekoncepční výjimky. U Plzně začala druhá etapa opravy mimoúrovňové křižovatky Výsluní. Řidiči musí počítat s omezením dopravy ve směru od Klatov na Plzeň. Uzavřený je úsek od místa před odbočkou na Litice po místo za odbočkou na Výsluní. V současné době tam silničáři frézují vozovku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Součástí prací je zejména výměna dvou asfaltových vrstev, zároveň úprava svodidel, čištění příkopů a uličních vpustí, zároveň i obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti a komfortu. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a případně o volbu alternativní trasy.
1: Základní umělecké školy v Plzeňském kraji navštěvuje přes 15 200 dětí. Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je to nejvíc za posledních 5 let. Například základní umělecká škola Sokolovská v Plzni musí některé zájemce odmítat. Zároveň se rozhodla zefektivnit nábory. Díky hudební stezce si tak děti mohly vyzkoušet hned několik hudebních nástrojů, říká autorka nápadu Markéta Šťovíčková.
4: Když jsme chodili do školek, tak tu zkušenost a to nadšení ty děti nedokázaly přenést domů a přetlumočit svým rodičům. Ale tady jsou děti právě z rodiči a ty rodiče poprvé vlastně vidí, jak ty děti na hudbu reagují, jak jsou šikovné, jak je to vlastně baví a jak je to dokáže zaujmout. A myslím si, že to je ten hlavní impuls pro to, aby se pak rozhodli dát je do hudební školy.
1: Aktuálně navštěvuje základní uměleckou školu Sokolovská zhruba 900 žáků. Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny Bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech. Počasí. V noci bude skoro zataženo až oblačno. K ránu od jihu kraje postupně slabý občasný déšť. Nejnižší teploty 6 až 3 stupně, na horách 5 až 2. Zítra bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přeháňky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biozátěž na jedničce. Tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu od 10. kilometru stále počítejte s korunou. Na dálnici D5 na 71. kilometru u Starého Plzence ve směru na Rozvadov se pohybuje vozidlo údržby. Uzavřen je levý jízdní pruh. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Už 14 hodin a 5 minut, je tady 14. květen a u moci je třetí zmrzlý muž. A takhle na Bonifáce leta páně 1562 byl v Praze korunován českým králem syn císaře Ferdinanda Maximilián II. No a o pár století později v roce 1900 byly v tento den zahájeny druhé letní olympijské hry a bylo to v Paříži. No a v současnosti posloucháte Český rozhlas Plzeň. A tak se krátce po půl třetí dozvíte novinky z posledního zasedání plzeňského zastupu. Můžete udělat dobrý obchod v rozhlasovém tržišti a už za pár minut uslyšíte další díl seriálu Co v učebnicích nebylo, kde přineseme užitečné informace o nejčastějším srdečním onemocnění, tedy o infarktu. Tak i nadále užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: obyčejnou ženu.
1: Zahrát si na housle, na klavír a pak třeba na trubku. Díky pohádkové hudební stezce na základní umělecké škole Sokolovská v Plzni si děti vyzkoušely hned několik hudebních nástrojů. Co na tenhle nový a netradiční nábor říkali jejich rodiče, nebo naopak samotní učitelé, to vám řekneme za chvíli. Teď pro vás mám...
2: Tipy pro volný čas.
1: Plzeňská obvodní knihovna Skvrňany a M-klub zvou na workshop Zaostřeno na zrak. Workshop se soustředí mimo jiné na správnou péči, cvičení a relaxaci, kterou můžeme věnovat svým očím. Počet účastníků je omezen, rezervace na webu obvodní knihovny je nutná, začíná se v 18 hodin. V sále Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne v 18 hodin cestovatelská přednáška Návraty do Indie. V plzeňské galerii Wettengl se koná křest knihy a výstava ilustrací Jednu Plzeň, prosím. Tahle akce startuje v 18.30. Městské kulturní středisko v Domažlicích zve na divadelní komedii Fantastická žena. Příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy zamíchá tajuplná seznamka a Fantastická žena začíná v 19 hodin. V Cross Café v Plzni u práce vystoupí od 19 hodin písničkář Jan Burian. V centru J.A. Komenského v Přešticích se uskuteční další pokračování výkladu dějin Izraele v podání historika Martina Šimka, tentokrát na téma Svatá země v období studené války. Přednáška začíná v 18 hodin. No a Západočeská galerie v Plzni zve na koncert Májové muzicírování s muzikálovými můzami. Benefiční koncert začne ve výstavní síni Masné krámy od 17 hodin. V ten samý čas také galerie nabízí komentovanou prohlídku výstavy Svět pod povrchem, jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století. Výstavou ve výstavní síni 13 provází její produkční Eva Skořepová. Tolik naše čtvrteční tipy. No a teď pro vás má Dalibor Janda tip, jak na ženy.

0: Jsou 2 minuty po 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tak schválně, co jste si přinesli domů a byl z toho pak problém? Kdo doma řekl jasné ne? Neprošel vám nový pes, motorka, tetování, nový partner? Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, jinde třeba počet koček, návštěvy tchýně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. No a právě doma často narazíme na větu, která ukončí všechny debaty. Tohle teda neprojde. Někdy jde o drobnosti, které jsou po letech spíš k smíchu. Noční linka dnes tedy otevře téma Tohle doma neprošlo. Na vaše názory a příběhy se po 23. hodině těší Honza Macoun. No a my už teď míříme do uměleckého prostředí. Základní umělecké školy navštěvuje v Plzeňském kraji přes 15 000 dětí. Podle údajů hejtmanství je to nejvíc za posledních několik let. Na nedostatek žáků si nestěžují ani na základní umělecké škole Sokolovská v Plzni. Některé zájemce tam dokonce musí odmítat. Přesto se rozhodli ještě o něco víc vylepšit nábor nových talentů. Během pohádkové hudební stezky si tak děti vyzkoušely nejeden, ale hned několik hudebních nástrojů.
1: Tak já ti takhle.
2: A tam si zkouší housle, teďko ohnuté prsty, hezky drželi smyčec. Tak Adame, vyzkoušela jsi husličky, jak ti to znělo, jak se ti hrálo na ně?
3: Nevím, vlastně to bylo zajímavé.
2: Na husle hrála maminka. Co říkáte na tu myšlenku, že vlastně si vyzkoušíte daleko víc nástrojů, protože musíte projít stezku, získáváte razítka?
4: Myslím, že je to velice zajímavé pro děti, určitě prospěšný, protože jejich představa o nástroji může být zkreslená a tím, že si to vyzkouší, tak samozřejmě můžou si najít cestu nakonec úplně k nějakému jinému nástroji, než který zrovna v tu chvíli chtěli.
5: A tomu se říká pianino. To je pianino a tam to je křídlo.
2: Kterou klávesu zmačknout, jak hrát dětem, vysvětluje Pavel Kantořík.
6: V zásadě my potřebujeme zjistit, jestli to dítě má nějakou orientaci ohledně výšky tónu, jak je na tom sluchově a hlasově, jo, jestli třeba umí zpívat. Takže už poznáme tu intonaci při tom zpěvu, jak ta hlava, jestli je už malinko otevřená, jak my říkáme, nebo je stále ještě zavřená. Jo.
2: Markéta Šťovíčková je autorkou myšlenky hudební stezky, kdy si děti můžou vyzkoušet hned několik hudebních nástrojů.
7: Když jsme chodili do školek, tak tu zkušenost a to nadšení ty děti nedokázaly přenést domů a přetlumočit svým rodičům. Ale tady jsou děti právě z rodiči a ty rodiče poprvé vlastně vidí, jak ty děti na hudbu reagují, jak jsou šikovné, jak je to vlastně baví a jak je to dokáže zaujmout. A myslím si, že to je ten hlavní impuls pro to, aby se pak rozhodli dát je do hudební školy.
2: Tak teď už jsme ve sborovně společně s ředitelem základní umělecké školy Sokolovská 54, Janem Sedláčkem. Jsou tady otevřené dveře, vidíme na chodbu, která je plná dětí. Takže zájem asi je.
8: Nemůžeme říct, že se každý rok na jeden obor hlásí pořád stejně dětí, ale zájem na výtvarku, na tancování i na hudební obory je plus minus stále stejný. Trošku v poslední době nám ubývají děti na dechové nástroje.
2: A kde je to naopak?
8: Přetlak je většinou v klavírech, v kytarách. My máme dost zájemců pro zpěv, odmítáme většinou nějaké děti do výtvarného oboru, ale nikdy to nejsou nějaká velká čísla, ale pravda je, že k naší kapacitě už žádné děti navíc vzít nemůžeme. Když v září někdo přijde, tak mu řekneme, nezlobte se, ale my už jsme tak plní, že i kdybyste měli nejtalentovanější dítě na světě, tak už nesmíme ho vzít. Kapacita je kapacita.
2: Zájem o umělecké obory tady v Bolevci na základní umělecké škole Sokolovská je v průběhu posledních let stabilní. Aktuálně má škola zhruba 900 žáků. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, tradičně krátce po 3:15 začíná rozhlasové tržiště, kam voláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Někoho už tam zase máme, tak mu dáme hned slovo. Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač ze Strakonicka. Měl bych zájem o koupě staré kamenné stírky, dobře bych ji zaplatil. A posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546. Zopakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Máme to, nashledanou, číslo 2 už je u telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych koupila dopisní známky pro začínajícího sběratele. Můžou to být i takový ty méně ceny. Dále bych prodala celou sbírku gramofonových desek, mám velký i malý. A prodala bych stále plodící maliny. Ty by byly taky levně. A je to na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den. Naslyšenou.
3: Vám také. Jdeme dál. Zdravíme. Dobrý den.
6: Dobrý den. Koupím Ford Transit, po případě jinou dodávku. Spěchám a mobil 702 558 034.
3: Tak já ten mobil zopakuji, 702 558 034.
6: Ano, děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou a vám hned dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych chtěla prodat větší množství zavařovacích lahví od malý do větší i s víčkama. Na 723 065 718, jestli má někdo zájem.
3: A kde to je?
7: Děkuju moc krát. Naschledanou.
3: Tak, asi se lokalitu už nedozvíme, ale číslo zopakuji. 723 065 718, jdeme dál. Jste na řadě, dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
3: Posloucháme.
8: Prodám Škodu Octavii. Kombi, dvojková řada, rok výroby 2005, 1.9 v naftě, 77 kW, šedá metalíza, velice pěkný stav. Telefon 607 68 14 02, Plzeňich.
3: Takže 607 681 402.
8: Díky moc.
3: Naschledanou. Rozhlasové tržiště teď poslouchá vás. Dobrý den.
9: Dobrý den.
3: Tam si hlavně stlumte to rádio, nebo ho zavřete, ať se slyšíme.
9: Pardon. Chtěla bych prodat originál americké sluneční brýle pilotky Randolph. A potom bych měla nabízela sadu Meres příborů pro 12 osob, jsou v dárkové kazetě a jemně zdobené zlatem. Je to hodně jako svatý dar. Na telefon 606 889 879 a Plzeň.
3: Takže Plzeň s číslem 606 889 879, ano?
9: Ano, děkuju, naschledanou.
3: Tak ať to vyjde, naschledanou. Pojďte na to vy, dobrý den.
10: Dobrý den. Chtěla bych prodat pšověřit nože s příslušenstvím a kameněnou kadečku. Je to na čísle 728 352 743 Domažlicko.
3: Ano, i tohle číslo zopakuji, 728 352 743, mám to dobře.
10: Ano, děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou a poslední telefon, dobrý den.
11: No, haló?
3: Ano, posloucháme.
11: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky, nejdoucí, hodinky na ruku, kapesní hodinky a veškerou starou bižuterii na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
3: Nashledanou. Tohle poslední číslo také zopakuji a zní 607 542 652. Jak říkám, bylo to poslední číslo v dnešním rozhlasovém tržišti, na koho se nedostalo, ať nezoufá a zavolá zase krátce po 3:15 zítra odpoledne, protože to znovu otvíráme.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Hodina plná vašich gratulací a příjemných melodií, to je pořad Blahopřejeme písničkou. Každou sobotu a neděli poslouchejte po 17. hodině. Přání, které udělá radost vašim blízkým nebo přátelům, můžete zaslat na adresu Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, 301 00. Nebo můžete využít formulář na našem rozhlasovém webu.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Česku roste produkce aut. Plzeň rozděluje loňský přebytek hospodaření. Peníze půjdou na stovku projektů. Český rozhlas připravuje na sobotu den otevřených dveří. Zítra bude velká oblačnost. Čekejte přehánky a teploty do 13 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první čtyři měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel. To je o 12% víc než minulý rok. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty. Naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles. Plzeň rozděluje volné peníze, které pochází především z přebytku hospodaření z loňského roku. Bezmála 670 milionů korun půjde na stovku různých projektů. Rozhodlo o tom dnes zastupitelstvo. Například 50 milionů korun blokuje město na chystanou výstavbu hospice svatého Lazara v Malesicích. Miliony půjdou taky na nové hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Prokopávka nebo na pořízení nových sedaček v Tylově divadle. Další využití peněz z přebytku popisuje primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO.
4: Jedna z priorit je pro nás samozřejmě bezpečnost, takže posílíme rozpočet městské policie, tak aby mohla přijmout dalších 15 nových strážníků. Dáváme tam zhruba 43,5 milionů korun a plus další 14 milionů dáváme na pořízení nových zbraní a také střeliva, neboť se v mezidobí změnila legislativa a my chceme vyhovět tomu, aby strážníci měli důstojné zázemí a důstojné technické prostředky.
3: Prohlídky studií, vysílacího pracoviště i rozhlasového muzea nabídne sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň. Jeho budova na náměstí Míru bude přístupná mezi 10. a 16. hodinou. Připravené jsou i dva speciální pořady, aby řeč nestála. Část programu je věnovaná i dětem. Vysvětluje vedoucí komunikace Českého rozhlasu Plzeň Jiří Hofreiter.
5: Děti budou mít šanci poslouchat nahrávky, které vznikly v Českém rozhlase historicky s Hurvínkem. Budou se moci podívat na zajímavé exponáty. Pak hvězdárna v Rokycanech a v Plzni připravila pro návštěvníky do velkého studia S1 program, který se jmenuje Je budoucnost ve hvězdách a v podstatě velké hudební studio S1 promění v planetárium.
3: Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO. Lidé si budou moct nakoupit tři různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 000 do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisů potrvá do 28. června. Nákup je možný i online.
6: Sport.
3: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek pozve na kemp před mistrovstvím světa přibližně 30 hráčů. Z nich pak hned po přípravném pražském utkání proti Kosovu vybere do konečné nominace 26 jmen. Ohlásí je 31. května před odletem do Spojených států.
0: Počasí.
3: V noci bude skoro zataženo až oblačno, kránu od jihu kraje postupně slabý občasný déšť, nejnižší teploty 6 až 3 stupně, na horách 5 až 2. Zítra bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor, dejte na dálnici D5 na 62. kilometru u Rokycan ve směru na Prahu je nehoda, tvoří se kolona, dojíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Šumavské rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Vytvořila se tu mocná vrstva rašeliny, kde se dnes vyskytuje velké množství živočichů a rostlin. Více vám řekneme v dnešním díle seriálu Příběhy nejen šumavské, to už za chvíli. No a co dál v té následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň? Například se blíže podíváme na pěveckou soutěž Eurovize, kterou letos pořádá sousední Rakousko, a čeští fanoušci vyráží podpořit Daniela Žižku v boji o finále. No a soutěž, ta nemůže chybět. Tentokrát půjde o jednu veselou audioknížku. Taky nadále hezké odpoledne a zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Název největšího rašeliniště v Čechách, Mrtvý luh, pravda nezní moc poeticky. O to zajímavější je, jak toto místo s rozlohou přesahující 350 hektarů k názvu přišlo. Jak se dozvíme od Ivy Kokešové a Jana Dvořáka, legendy vážící se k původu tohoto názvu jsou dvě, možná i tři.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: Rašeliniště Mrtvý luh začalo vznikat před více než 10 000 lety. Za tu dlouhou dobu se tu na 350 hektarech plochy uložila až 8 metrů mocná vrstva rašeliny.
3: Mrtvý luh ale určitě není mrtvý. Nachází se zde velká spousta živočichů a rostlin. Například na jediném malém místě, na ploše velké jen asi metr čtvereční, tu roste vzácný rostlinný druh zvaný vřesovec čtyřřadý. Z ptáků se tu vyskytují tetřívci, jeřáby popelaví nebo orly mořští. Ze savců pak třeba los evropský.
2: Mrtvý luh není pro návštěvníky přístupný. V podstatě se dá obdivovat pouze po jeho okrajích, a to ze severní strany z kánoe, kterou můžete proplouvat Teplou Vltavou, nebo z druhé, jižní strany z oken vlaku, který tu pravidelně jezdí mezi Stožcem a Novou Pecí. A právě z oken vlaku bylo v minulosti možné pozorovat takzvané kostlivčí stromy, které prý měly dát název tomuto rašeliništi.
3: Je zajímavé, že ještě v mapě z roku 1830 se místo jmenuje Filzau, tedy rašeliný luh. Pravděpodobně poté mělo dojít k podzemnímu požáru rašeliny na severozápadním okraji Mrtvého luhu. Jako memento této události tam zůstaly stát odumřelé stromy bizarních tvarů, kterým se začalo říkat kostlivčí stromy. A protože byly vidět i z cesty, začali tomu lidé říkat mrtvý luh.
2: Ovšem, tato verze může být jen pověstí. Nikde se nedají dohledat bližší informace o takovém rozsáhlém požáru. A například bývalý strážce Milan Soukup, zvaný Čikles, který v chráněné krajinné oblasti Šumava sloužil od roku 1966, tvrdí, že rozsáhlý podzemní požár rašeliny je pouze legenda a k ničemu takovému zde nedošlo.
3: Malé požáry prý bývaly časté a dokonce on sám jich právě v Mrtvém luhu hasil několik. Většinou vznikaly od jisker parních lokomotiv nebo od žhavých uhlíků, které někteří mašinfírové vysypávali z malých kamínek v kabině lokomotivy do kolejiště. Podle něj se tu stromy prostě utopily, dorostly do takové velikosti, že je jejich vlastní váha stáhla do močálu.
2: Druhá pověst se váže ke stezce, která vedla po okraji rašeliniště, kde prý došlo k bratrovraždě. Ale ani v tomto případě se k tomuto údajnému příběhu nedají dohledat žádné bližší podrobnosti.
3: A tak je původ názvu největšího rašeliniště v Čechách stále zahalen rouškou tajemství. Sice se nejčastěji uvádí zmiňovaný podzemní požár a kostlivčí stromy, z nichž jeden měl být přímou předlohou suchého stromu v logu Správy Národního parku Šumava, které zpracoval akademický malíř František Peterka, jenže jak vidno, i tento příběh má trhliny.
2: Původ názvu může být prozaičtější, třeba za ním stojí jen rozlehlost a neprostupnost tohoto místa, ticho, které zde vládne. Kdo ví, jedno je ale jisté, název Mrtvý luh tomuto rašeliništi asi zůstane navždy.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 20 minut právě začíná odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222. Samozřejmě, že vám řeknu, co můžete v případě správné odpovědi u nás vyhrát. Takže je to audiokniha s názvem Sluňadla, což je 8 veselých příběhů pro děti a jejich dospělé. A pozor, čte to nezaměnitelným způsobem sám Marek Eben. Tak, kdo chce Sluňadla, vytáčí číslo 221 554 222 právě teď. Takže už tam někoho máme, zkusíme se ho zeptat. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Marie, odkud voláte?
1: Z Vránova.
0: Marie z Vránova, ano, jasně. Tak, teď půjde o to, jaké jsou vaše dějepisné znalosti.
1: No, skoro žádný.
0: A nepovídejte.
1: Spíš to bude tip.
0: Bude to tip, chcete možnosti, ale dobře, k tomu se dostaneme. Dnes by totiž měl narozeniny otec vlasti. Víte, komu se tak říkalo?
1: Otec vlasti, Václav IV.
0: Ne, to byl Karel IV. Otec vlasti.
1: Karel
0: IV. By měl dnes narozeniny, protože se narodil 14. května roku 1316 v Praze. No, Marie, a mě zajímá, jestli náhodou nevíte, kdo byl jeho otcem. Kdo byl otcem Karla IV.? Dáte to takhle z patra?
1: A dáte mi možnosti?
0: No, já jsem vám to slíbil, tak vám je dám, no. Dobře, tak buď za A Václav Lucemburský, nebo za B Zikmund Lucemburský, nebo za C Jan Lucemburský. Tak?
1: Za C, zkusím.
0: Jan Lucemburský je správně? Tak s kým si pustíte Sluňadla?
1: Se synama. Mám dva syny.
0: A kolik jim je?
1: Jednomu je 12 a jednomu je 5.
0: Tak jo, to ještě půjde. Sluňadla se pro ně vyhrála díky tomu, že máte vynikající dějepisné znalosti. A já vám k ním gratuluju. Zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: Děkuju.

0: rozhlasový talent. Už tuto sobotu na Dni otevřených dveří. Moc se na vás těším na rozhlasovém workshopu od 11 do 12 hodin anebo od 13.45 do 14.45. Vaše ranní ptáče, Vladimír Šťovíček.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: jak spí ryby.
1: Jako vrtví.
2: Zavřeli oči a spadli na dno.
3: S otevřenýma očima.
4: Večer spí ryby.
5: Že se normálně udělají z listí. Nebo co to je nějaký ty? A oni si to takhle vystelou list. Po každém listu a pak se na to lehnou a zlistí si i udělám peřinku.
6: Že nespí. Otočí se na bok.
7: Spí na slunku.
8: Na chaluhách.
9: Spí ve vesmíru.
10: Spí na stromě.
11: Na vodníkovi.

0: Je 5 minut po 15:15, posloucháte Český rozhlas Plzeň, no a teď na chvíli půjdeme na schůzi o rekonstrukci americké třídy nebo výsledcích architektonické soutěže na proměnu náměstí Míru. Jednali dnes totiž na svém zasedání zastupitelé města Plzně. To jednání sice stále pokračuje, řadu bodů už ale zastupitelé prodiskutovali a schválili a zasedání od rána sleduje reportér Lukáš Mlota. Tak Lukáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z radnice.
0: Tak nejdřív jedna taková otázka, která mě hned napadá. Já jsem říkal, že se jednalo o rekonstrukci americké třídy, ale práce na ní přece už tento týden začaly. Americká už je rozkopaná, tak o co šlo?
1: Ano, to téma otevřeli zastupitelé z opozice hned v úvodu zasedání. Konkrétně třeba Lukáš Hegner, zastupitel ODS, řekl, že sice americká se opravuje, ale že k tomu nebyla žádná diskuse s veřejností, s místními podnikateli, kde jsou nějaké analýzy, jak ten budoucí režim bude fungovat, kde je nějaká participace, kdy se třeba lidé mohli nějakým způsobem zapojit do té budoucí podoby, také zmínil, že americká třída v posledních letech upadá místo, aby se rozvíjela. Nicméně tady bylo namítnuto, že ty poslední změny, kdy byla tedy vykázána doprava z té spodní části americké, že u těchto změn byla také ODS, která v tom minulém zastupitelstvu byla v té vládnoucí koalici. Pavel Šindelář z ODS řekl, že o těch změnách americké a na americké v minulosti rozhodovalo zastupitelstvo a ptal se, proč tedy tyto aktuální změny a přestavba americké, proč o tom zastupitelstvo nerozhodovalo. A opozice potom navrhla, aby do příštího zastupitelstva v červnu šel bod, který by řešil různé návrhy těch budoucích režimů, jak to tam bude s dopravou a tak dále. Nicméně tohle všechno bylo nakonec zamítnuto zastupiteli, žádný takový bod se projednávat nebude a Aleš Tolar, náměstek primátora za Starosty a nezávislé, který má ve městě na starosti dopravu, řekl, že se o té současné přestavbě bavili v koalici, že o tom rozhodli ty příslušné složky a orgány, policie, městské dopravní podniky, že nejde o žádné razantní změny, že to tedy není potřeba schvalovat zastupitelstvem a že v podstatě se jedná o změnu, která té americké prospěje. A pokud by se v současné době, když už je ulice rozkopaná, o ní znovu jednalo, že by to bylo velmi nebezpečné.
0: No a ještě jedna změna, která nás zajímá. Po dnešku už je totiž jasné, jak bude v budoucnosti vypadat náměstí Míru, tedy prostor před budovou Českého rozhlasu Plzeň. Tak co se tady chystá?
1: Ano, ten prostor je takový, řekněme, neutěšený, je tam velká asfaltová plocha, jsou tam lavičky, ale není to tak nějak moc pohledné náměstí v současné době. A už tedy víme, jak se to náměstí promění, protože už známe výsledky architektonické soutěže, do které přišlo 12 návrhů. Ten vítězný návrh pochází ze takové společné dílny týmu Flera a Dice 25 Architects. Dostane to náměstí rukopis architekta Ferdinanda Lefflera, no a teďko, jak se tedy změní, už je jisté, že podle toho návrhu na něm bude hodně zeleně, že to bude takové parkové náměstí, kdy ta asfaltová plocha se změní na takovou menší plochu z mlatového povrchu. Uprostřed toho náměstí bude kruhová kavárna se zelenou střechou, bude tam dětské hřiště, přibudou tam lavičky, zůstanou tam ty současné pomníky válečné nebo poválečné a zkrátka to náměstí bude takové příjemnější, přívětivější, budou tam vodní prvky, aby zkrátka lidé se tam rádi zastavili. Ta realizace přijde nebo může přijít podle toho současného záměru maximálně na 100 milionů korun, s tím tedy město počítá. V současné době vyzvou představitelé města ty autory vítězného návrhu, aby zpracovali projektovou dokumentaci, no a samotná přestavba náměstí Míru by měla začít v příštích letech.
0: Tak budeme se těšit. Zkus tedy ještě ve stručnosti říct, jaké další body nezastupitelé projednali nebo třeba už schválili.
1: Ano, můžu zmínit, že dneska se rozdělovaly peníze z přebytku hospodaření zejména a to jsou stovky milionů korun. Pořídí město za ně třeba humanitární centrum pro lidi bezdomova v Radčické ulici u Kalikovského mlýna. To bude budova, která bude sloužit třeba v zimě pro přespávání lidí bezdomova, kteří dosud využívají ten objekt v depu 2015. Peníze půjdou třeba také na budoucí stavbu nové budovy hospicu svatého Lazara v Malesicích a těch projektů je opravdu celá řada, těch projektů je asi 100. Na přednes nebo na přetřes se také dneska na zastupitelstvu dostala petice, kterou sepsalo skoro 1700 nebo podepsalo skoro 1700 lidí z Košuteckého sídliště, kteří se obávají zahuštění a nové výstavby v lokalitě Manětínská Gerská, tam, kde je tedy supermarket a parkoviště a obávají se, že investor by tam mohl vystavět několikapatrové bytové domy, ale dneska tedy vedení města ujistilo autory petice, že v současné době s investorem o ničem takovém nejedná, že současný územní plán žádnou takovou vysokou výstavbu neumožňuje a že současná vládní koalice tady na radnici, že rozhodně žádnou takovou obávanou výstavbu nepřipustí.
0: Tak tolik aktuální informace od Lukáše Miloty. Díky za ně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nezapomeňte, blíží se den otevřených dveří v rádiu vašeho kraje.
1: Kromě klasických prohlídek našeho zázemí se můžete těšit i na bohatý doprovodný program.
0: Hvězdárna Rokycany nabídne promítání noční oblohy.
2: Herci z divadla Josefa Kajetána Tyla předvedou ukázky z muzikálů.
1: A pokud se vám nedaří dovolat do písniček pro vás, můžete mimořádně vaše přání namluvit přímo v rozhlase během dne otevřených dveří.
0: Navštivte nás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Plzni na náměstí.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokud to sledujete, tak asi víte, že Eurovize je letos pro české fanoušky blíž než kdy dřív. 70. ročník populární soutěže hostí totiž rakouská Vídeň. Právě dnes večer, navíc v druhém semifinále, vystoupí český reprezentant Daniel Žižka, kterého jedou podpořit i jeho příznivci.
1: Dnešní díl bude o Eurovizi.
2: Kristýna Férová natáčí s kamarádkou podcast o popkultuře. I proto bude letošní ročník Eurovize sledovat přímo v aréně ve Vídni.
3: Ty lístky nejsou úplně nejlevnější. To určitě není něco, co by člověk asi absolvoval úplně každý rok, pokud není nějaký skalní fanoušek, když si do toho ještě započítáte náklady na dopravu, na ubytování. Takže ta Vídeň vlastně pro tohle byla úplně ideální.
2: Získat lístky na vyprodanou show nebylo podle ní jednoduché. Chce ale z hlediště podpořit českého reprezentanta Daniela Žižku.
3: Ta písnička, co tam máme, a celkově tam jako Daniel reprezentant je jako velice kvalitní a myslím si, že jako můžeme hodně dobře zabudovat hlavně u poroty, tak trošku jako vyhlížím nejlepší jako historický výsledek pro Českou republiku.
2: Soutěž provázejí kontroverze, kvůli kterým některé země i fanoušci bojkotují.
3: Řešili jsme situaci kolem Izraele, ale nakonec jsme si vlastně řekli, že je to fakt zážitek jednou za život, takže do toho půjdeme.
2: Do Vídně se Kristýna chystá vlakem. Přestože očekávala nápor cestujících, podle mluvčího společnosti Flixbus Tomáše Beránka není zájem o spojení jak výjimečný.
4: Poptávka po jízdenkách je víceméně totožná s ostatními dny v týdnu. Máme tam několik téměř vyprodaných spojů, nicméně na tak krátkou vzdálenost se situace může rychle změnit.
2: Eurovizi mohou lidé hromadně sledovat i přímo v Brně. Například v kulturním centru Kunst, kde promítání připravuje projekt Tak Moment, doplňuje šéfredaktorka Anna Mikušová.
5: V projektu Tak Moment nám záleží na budování komunity, chceme být blízko lidem i offline a Eurovize má navíc silnou fanbase a to právě i mezi mladými lidmi. Ale počítáme s účastí asi okolo 50 lidí.
2: Finálová dvacítka bude o titul soutěžit v sobotu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: 15:51, blíží se další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň s Petrou Broučkovou. No a pak humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Miroslav Hanuš, a to společně s Patrikem Rozehnalem a také s vámi prostřednictvím SMSek a telefonů. No a Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že v obci Čečovice na jižním Plzeňsku stojí pozoruhodný gotický kostel svatého Mikuláše? Jeho výstavba proběhla někdy mezi lety 1340 až 1360. Architektura má obdobu v řezenské katedrále a v kostele svatého Jana Křtitele v Naborgu. Je možné, že zdejší kostel je dílem umělců stavějících katedrálu v Řeznu. Na žádné jiné dochované stavbě venkovského kostelíku v Česku není možné nalézt takovou koncentraci gotických prvků. Předpokládá se, že při stavbě tohoto cihlového kostela byly použity kamenické články určené pro jinou, podstatně významnější stavbu. Je dokonce možné, že nebyly tesány v Čechách, ale už hotové přivezeny z Bavorska. Kostel je národní kulturní památkou a je po celkové rekonstrukci.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Řidiči si zítra znovu připlatí za benzin a naftu. Biskupství plzeňské převezme od budějovické diecéze farnost Nepomuk. Plzeňský festival žonglobalizace bude letos po celém městě. Zítra bude velká oblačnost, čekejte přehánky a teploty do 13 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 44 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 korun a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo Ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy střídenního průměru velkoobchodních cen. Biskupství plzeňské v sobotu oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Předání farnosti má zásadní historický význam pro celý region, říká nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
2: Jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a nyní bude tedy slavnostní pouť a mše k této události. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko.
1: Farnost Nepomuk spadá pod plzeňskou diecézi od 1. ledna. Plzeňský festival žonglobalizace letos změní podobu. Původně centralizovaná akce na jednom místě se bude nově konat na více místech v Plzni. Podle organizátorů bude program zdarma a zaměří se na propojení současného cirkusu, hudby, komunitních setkání i veřejného prostoru. Festival začne 2. června a potrvá do 7. července.
3: Cílem proměny festivalu má být větší otevřenost, dostupnost a přirozené setkávání s novým cirkusem tam, kde lidé tráví volný čas. Návštěvníci se můžou těšit na představení české novocirkusové scény, workshopy žonglování a vzdušné akrobacie a koncerty. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté mají za sebou poslední trénink ve švýcarském Freiburgu před zítřejším startem mistrovství světa. Úvodní duel odehrají v pátek od 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. Počasí. Zítra bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mezi obcemi Měcholupy a Zhůř na jižním Plzeňsku havarovala dvě vozidla, probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D5 před Prahou se od 7. kilometru stále tvoří kolona, dojíždíte tam opatrně a počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Proční končí.
5: Já mám nalíkají.
6: Co jste z toho zdrudaná?
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
8: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
9: Já si myslím, že jo, že jsem jo. se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
8: Taky.
9: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
8: Tak to nebylo tak vysoko.
9: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle. Ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů, nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
8: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka. Že jo? To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenich a lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Jsem to k mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřel, tedy Václav Havel, vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej. Jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: Ono by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo? Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím,
0: no.
1: Že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten
1: se
0: tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovou nůžkama ten zadech od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... Docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od lažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste
1: no,
0: tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne kolikrát spadl.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já
0: tak.
1: Zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si humoriádi.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka, anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Ač je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda Uvizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem větí liška, odsaz voholený, víš? Je to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete

0: Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
0: No, to se pořád
1: funguje
0: drží.
1: Funguje to pořád.
0: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne,
1: to
0: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorest,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna, že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru,
1: jo, jo,
0: mezi divadelníkama.
1: Takže to hrajou. Se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešní host Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co.
1: Aha.
2: A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry.
1: Díry a mluví a mluví.
2: A říká ty
1: a
2: fory.
1: A ten
2: masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí,
4: jo,
3: že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, a nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahej pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, no, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Hleďte. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: ale vždycky s velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano, jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový, třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste...
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli ano, já umím vykládat fory, nebo no, vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak...
1: tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas
2: sválně,
1: i posluchači dnes.
2: Bude po druhý, že jo?
1: Ano. Ten... A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus Bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata. Najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě, ano, tam to. A ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus Bude, to je ten film, z 50. let.
1: A říká,
2: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, no, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne. To
1: ne.
2: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Jo. Moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi
1: udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale ale prostě ten Versiku se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla, a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šapi. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, v ostatních bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou, takovou tam talk show, takovou nechtěně. A, ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no
2: a,
1: prostě
2: a ona taky, přijde. Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavili, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak se zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu kázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, děkuji.
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasové pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Vyhoďte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky před dalšími zprávami.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Sněmovní mediální výbor zrušil usnesení ohledně médií veřejné služby. Náměstí Míru v Plzni se změní v parkové náměstí s kavárnou, dětským hřištěm a lavičkami. Zítra bude velká oblačnost, čekejte přehánky a teploty do 13 stupňů. Hezký čtvrtek, zprávy pro vás má Petra Broučková. Sněmovní výbor pro mediální záležitosti zrušil veškerá usnesení ohledně veřejnoprávních médií. Přijal je přitom na svém minulém zasedání. Na něm měla opozice většinu, protože někteří koaliční poslanci se z jednání omluvili. Zrušená usnesení mimo jiné vyzývala ministra kultury Otu Klempíře za Motoristy, aby stáhl návrh na změnu financování veřejnoprávních médií. Další dokument pak zřizoval pracovní skupinu k tomuto návrhu. Ta dnes fakticky byla zrušena. Její koordinátorka Andrea Hofmanová z Pirátské strany ale řekla, že fungovat bude dál.
2: Expertní pracovní skupina byla zrušena, ale bude pokračovat neformálně dál, ať už v rámci naší práce tady ve sněmovně nebo případně pod Senátem. Jsme rádi, že její zájemci mají vůli spolupracovat, protože se stále jedná o jedinou expertní pracovní skupinu k tomuto tématu.
1: Návrh o převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet je teď v připomínkovém řízení, to skončí o půlnoci. Plzeň rozhodla o budoucí podobě náměstí Míru. Zastupitelé dnes schválili výsledky architektonické soutěže, ve které se sešlo 12 návrhů. Podle vedení města porota vybrala řešení týmu architektů v čele s Ferdinandem Lefflerem, podle kterého se z plochy stane parkové náměstí. Jeho budoucí podobu přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.
3: Ten velký asfalt se zmenší, stane se z toho taková kruhová plocha, bude tam vybudována kavárna, vedle ní hřiště, vodní prvky, tak aby tam vzniklo takové zázemí, řekněme, pro rodiče s dětmi. A zase v té druhé části bude klidovější zóna a ten původní starý pomník, který tam je, tam zůstane, jenom před ním bude travnatá plocha.
1: Město teď vyzve vítěze architektonické soutěže ke zpracování projektové dokumentace. S přestavbou náměstí se počítá v příštích letech. Stát by měla nejvýš 100 milionů korun. Město Plzeň v současnosti staví nebo rekonstruuje zhruba 200 bytů, uvedla to radní pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN. Nový bytový dům před dokončením je například v Krojcmanově ulici v plzeňské části Zátiší.
4: Tam je to převážně pro profese, které jsou důležité pro město, jako jsou třeba lékaři, respektive zdravotníci, hasiči, policisti, učitele a tak dále. A část je tam samozřejmě i bytům právě třeba pro ty lidi 35 let.
1: Další byty vznikají v rekonstruovaných domech na Jíkalce, v Tylově ulici nebo ve Smetanových sadech. Sport. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku. Počasí. Zítra bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni v Kaplířově ulici dejte pozor na nehodu auta s tramvají. Mezi obcemi Měcholupy a Zhůř na jižním Plzeňsku havarovala dvě vozidla, probíhá vyšetřování nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Plzeň přeje 5 minut po páté Ondřej Kapic. Začíná hodina plná informací třeba i z vašeho sousedství. Dnešní vydání magazínu Den v kraji zahájíme varováním hasičů. S regionálním stopařem Jiřím Trnkou rozebereme, proč se domácí nabíjení elektrokol může změnit v milionovou spoušť a jak těmto rizikům efektivně předcházet. Pak se zaměříme přímo na krajskou metropoli, kde náměstek primátora Aleš Tolar v rozhovoru s Ivou Kokešovou představí aktuální stavební sezónu a změny, které čekají plzeňské řidiče i chodce. Hned po první písničce vám nabídneme přehledný souhrn dnešních regionálních událostí. Začínáme.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Elektrokola a elektrokoloběžky se staly běžnou součástí domácností, zároveň ale přibývá požárů spojených s jejich bateriemi. Hasiči upozorňují na rizika při nesprávném nabíjení i při mechanickém poškození akumulátorů. Škody mohou dosahovat milionových částek a ohrozit zdraví obyvatel. Bližší informace uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Plzeň už za pár minut. Jaké je tajemství dlouhověkosti? O tom ví své krejčí a učitel Václav Kohout, který dochází do denního stacionáře v Přešticích. Nedávno se dožil 100 let. Říká, že mu v životě pomáhá slušnost, skromnost a poctivá práce. V kondici se udržuje každodenním cvičením. V mládí chodil do skauta a byl také mnohaletým členem Sokola. A jak vzpomíná na mládí?
3: Když jsem byl mladý, musel jsem pomáhat pás husí a tak dále, že jo. To se mi nechtělo, ale dělal jsem to.
2: Drobněji se k tématu vrátíme v našem vysílání v této hodině. Základní umělecké školy v Plzeňském kraji navštěvuje přes 15 200 dětí. Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je to nejvíc za posledních 5 let. Například Základní umělecká škola Sokolovská v Plzni musí některé zájemce odmítat. Zároveň se rozhodla zefektivnit nábory. Autorka nápadu Hudební stezka Markéta Šťovíčková uvedla, že na stezce si děti vyzkoušely hned několik hudebních nástrojů za přítomnosti rodičů, kteří pak vidí, jak děti na hudbu reagují a jak jsou šikovné, což jim pak pomůže v rozhodování, aby děti přihlásili do hudební školy. Český rozhlas Plzeň připravuje na sobotu den otevřených dveří. Jeho budova na náměstí Míru bude přístupná mezi 10. a 16. hodinou. Kromě ukázek rozhlasového řemesla budou připravené i dva speciální pořady, aby řeč nestála, kdy se mezi hosty Jiřího Bláhy objeví moderátoři, zprávařky, zpravodajci a další lidé z rozhlasu. Část programu bude věnovaná i dětem.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: I když jsou elektrokola a koloběžky stále populárnější, s jejich rozmachem roste i počet požárů způsobených bateriemi. Hasiči varují, že největší nebezpečí představuje neodborné nabíjení nebo nárazy, které poškodí akumulátor. Takové nehody přitom nekončí jen vysokými škodami na majetku, ale i vážným ohrožením zdraví. Reportér Jiří Trnka pátral, jak těmto rizikům efektivně předcházet. Dobré odpoledne, Jiří.
2: Já přeji dobré odpoledne. Pravda, s rostoucím počtem elektrokol a elektrokoloběžek v domácnostech upozorňují hasiči na rizika s nimi spojená. V posledních letech evidují výrazný nárůst zásahů u požárů, které souvisejí s akumulátory těchto zařízení. Nejčastější příčinou bývá mechanické poškození baterie nebo nevhodné nabíjení, zejména bez dozoru či s používáním neoriginální nabíječky. Události ty můžou způsobit rozsáhlé škody na majetku.
1: Jiří, poraď, na co si dát tedy pozor?
2: Podle prodejců těchto zařízení se vždy vyplatí při koupi dávat přednost ověřeným výrobcům a respektovat pokyny k používání. Důležité je zařízení skladovat a parkovat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení obytných prostor. Při nabíjení je nutné použít originální nabíječku, umístit baterii na nehořlavý podklad a mít ji pod dohledem. Před každým nabíjením je vhodné zkontrolovat, zda baterie nevykazuje známky poškození.
0: Regionální stopař.
1: Důležitý je, myslím, vychytat ten správný okamžik, tak tedy kdyby měl majitel elektrokoloběžky zbystřit.
2: Hlavně včas. Pokud se při nabíjení objeví kouř nebo jiné varovné signály, třeba jiskření, je třeba okamžitě odpojit zařízení od sítě, pokud je to bezpečné. V případě rychlého rozvoje požáru tam je nutné objekt opustit a přivolat hasiče. Ono laické hašení těchto požárů často nestačí a bezpečnost osob tam má vždy přednost před záchranou majetku.
1: Takže když to zrekapituluji, důležité jsou originální nabíječky, dohled a v případě jakéhosi už kouře raději hned volat hasiče a nepouštět se do toho sami.
2: Je třeba myslet na to, že ty baterie se opravdu můžou poškodit a je třeba je nabíjet podle návodu. Tak to je.
1: Ano, přečíst si návod, to je základ úspěchu. Děkuji, tolik Jiří Trnka, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte čtvrteční vydání pořadu Den v kraji na hodinách 17 hodin 22 minut. Stavební stroje v ulicích jako daň za modernější dopravu. Jak moc se v příštích měsících změní tepny západočeské metropole, tak klíčové odpovědi náměstka primátora Aleše Tolara uslyšíte v našem vysílání už za malou chvíli. Teď předpověď. Počasí. U telefonu už vítám meteorologa Pavla Kopečka. Dobrý den. Jak to bude vypadat s počasím teď v nadcházejících hodinách a možná i tedy zítra přes den?
1: Tak zůstane hodně oblačnosti, tedy většinou oblačno, popřípadě skoro zataženo. V první polovině nebo večer a v první polovině noci by se ještě ojedněle mohly vyskytnout nějaké přehánky, ale pak bude přechodně i oblačnosti ubývat. Nicméně k ránu opět očekáváme od jihu přibývání další oblačnosti a postupně zejména potom na Šumavě a v Pošumaví by se mohl objevit slabý občasný déšť. Během dne potom očekáváme, že těch srážek bude více, zejména opět na jihu našeho kraje a výjimečně by se mohla vyskytnout i slabá bouřka. No a zítra k večeru opět očekáváme, že srážky budou ustávat a oblačnost by se mohla protrhávat. Teploty během noci poklesnou na 6 až 3 stupně a během zítřejšího dne pak vystoupí na 10 až 13 stupňů. Vítr ten bude mát jenom slabý, proměnlivý, po případě jižních směrů.
0: Zeptám se na ten víkend, protože mě napadá, jestli nebude náhodou teplotně o něco lepší.
1: Tak teplotně o něco lepší, malinko bude, ale opravdu jenom málo. Teploty budou dosahovat tak maximálně 16-17 stupňů, ale na obloze zůstane hodně oblačnosti a je třeba opravdu počítat i nadále poměrně s dosti srážkami v podobě přeháněk nebo občasného deště.
0: Tak ono to je zapotřebí, protože to sucho bylo varovné, tak uvidíme, jestli tentokrát se po víkendu už situace zlepší a procenta území zasažená suchem budou o to menší. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Za předpověď děkuji meteorologovi Pavlu Kopečkovi a těším se na slyšenou.
1: Na slyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Té nebo téměř dokončené projekty přinesou obyvatelům. Si budu teď povídat s náměstkem plzeňského primátora pro dopravu, panem Alešem Tolarem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví?
0: Začněme, pane náměstku, americkou třídou. Rekonstrukce začala v pondělí 11. května. Co všechno bude jejím výsledkem?
1: Americká třída prochází proměnou ve prospěch chodců, cyklistů, řekněme individuální. Doprava bude potlačována tak, jak je potlačována už v podstatě 4 roky, co zde platí restrikce vůči tomuhle druhu dopravy. Tehdy ta restrikce byla přijata ve prospěch především veřejné dopravy, která zde nabírala výrazné zpoždění, ale ta ulice od chvíli, kdy ta restrikce začala platit, neprošla žádnou stavební úpravou. Nyní dojde k tomu, že budou rozšířeny chodníky, bude vysazena zeleň a rozšířena stromořadí i na druhou stranu ulice. Ta ulice bude doplněna o nový mobiliář, budou tam třeba nová pítka, nové lavičky. Zkrátka celkově se ten prostor poličtí a ta ulice, která nemá příliš dobrou pověst, tak by se měla stát nejenom jaksi transitním místem, kterým lidé rádi prochází a co nejdříve ho chtějí opustit, ale také místem, kde by měli být ochotni setrvat třeba na restaurační předzahrádce, která by zde díky těmto úpravám mohla snáze vznikat.
0: V souvislosti s tou americkou třídou se objevil pojem sdílená zóna. Můžete to popsat, co vlastně to znamená technicky? Je tam omezená rychlost, vidíte?
1: Ano, sdílenou zónu přinesl zákon předloni a je to vůbec poprvé, kdy k tomuhle režimu přistupujeme v Plzni. Je tam stanovená rychlost, maximální rychlost na 20 km v hodině a jsou tam všichni účastníci provozu postaveni na jednu roveň. Nikdo nemá přednost. Takže pěší, auto, cyklista jsou si v právech i v povinnostech rovni. Tomuhle opatření se přistupuje právě v ulicích, které jsou tomu stavebně upraveny, takže v tom konkrétním úseku americké bude jedna výšková úroveň jak chodníků, tak vozovky a zkrátka to sklidnění právě na tu maximální 20 km rychlost je proto nutnou podmínkou.
0: Teď se vás ještě zeptám na nějaké datum, kdy bude hotovo na té americké.
1: My jsme se do té rekonstrukce pustili 11. května po slavnostech svobody a vysoutěžili jsme ji tak, že stavební firma by měla být hotová do 90 dnů, takže ještě během letních prázdnin bude hotovo.
0: Další změny čekají sady 35. Tam už se také pracuje, kdo tam kolem jezdí, tak si toho jistě všiml. Až bude hotovo, čeho si nejvíc všimnou chodci, řidiči, návštěvníci Plzně?
1: V sadech 35. se jedná o úpravu vegetačního pásu, to je takový ten půlměsíc, který tam okružuje to velké parkoviště uprostřed. Sady, já vždycky říkám, sady se sice jmenují sady, ale ani zdaleka sady nejsou. Ta zeleň tam byla výrazně potlačována, v podstatě tam živořila, takže nyní tam bude zase podobně jako na americké vysázeno větší množství nových stromů a i trvalkových záhonů. Budou tam, vzniklo tam 2 nové kiosky, jedna trafika bude upravena, ta už stávající, vznikl tam i nový kiosek s občerstvením. I tyhle kiosky budou mít zelenou střechu a takový atypický tvar, i skrz tu střechu budou prorůstat stromy. Zkrátka zase ten prostor se celkově poličtí a bude mít přívětivější podobu než dnes. V rámci té úpravy také dojde na přesun pomníku toho slavného 35. pluku, který tam byl na takovém docela nedůstojném místě. Mnoho lidí o něm ani nevědělo, takže teď se dostane do takového důstojnějšího prostoru a v rámci úpravy dlažby chodníků tam vznikne taková mozaika, která bude přesně připomínat, kde byly ty základy, nebude stávala ta budova z tehdejší kasáren.
0: Mluví se také o nějaké speciální dlažbě. Dešťová voda nepoteče do kanálu, ale poteče ke kořenům těch stromů. Jak to funguje přesně?
1: Je to právě v zájmu toho, aby jsme město co nejvíc ozeleňovali a ta zeleň tam neživořila, ale dařilo se jí. Takže chceme s dešťovou vodou zacházet šetrně, nechceme, aby okamžitě po dešti spadla do kanalizace a ztratili jsme ji, takže ta dlažba bude spádována právě ke kořenům stromů a i díky tomu by stromy měly v daném místě prosperovat. Velmi podobně to bude i na náměstí Republiky.
0: A v souvislosti se sady 35. se vás pochopitelně také zeptám na termín.
1: Tam jsme na tom podobně, rádi bychom to měli v létě hotovo během 3 měsíců, tak máme zasmluvněnou dodavatelskou firmu.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají

0: života v našem kraji.
1: Naším hostem je dnes náměstek plzeňského primátora pro dopravu, pan Aleš Tolar. A další téma je revitalizace náměstí Republiky. Budí velkou pozornost, ale i emoce. Někteří chválí, že tam bude zeleň, a někteří zase, určitě jsme se s tím všichni setkali, se trošičku bojí zásahu do historie toho náměstí. Tak jak vy se s tím ve vedení města vypořádáváte, s těmito dvěma názory?
2: Můj názor je, jsem zastáncem zeleně, tak jak jsme před chvilkou zmínili, jak sady 35-tníků, tak americkou třídu. Myslím si, že v dnešní době klimatické změny, všichni to sledujeme, jak se to počasí proměňuje a jak se stává v centru města nesnesitelným po většinu léta, tak je zapotřebí město ozeleňovat a dodávat mu patřičný stín. A tuhle proměnu přinášíme i na náměstí Republiky. Pravda, pohled historiků je takový, že to náměstí má po staletí nějakou podobu a my dnes změníme. Nezměníme ji žádným způsobem nějak fatálně. Asi říct, že ten návrh na proměnu náměstí zešel z architektonické soutěže, které byli památkáři účastní i v porotě a velmi bedlivě právě tam hlídali to, aby jsme to náměstí z toho historického pohledu kontextu nepoškodili. Takže dbali na to, aby zůstali prostupy, průhledy na ty dominanty, jak na kostel, biskupství a další významné objekty na náměstí. No a to, že prostě na náměstí se najednou objeví stromy, které tam doteď nebyly, no to náměstí se i v těch minulých staletích proměňovalo. Svého času tam nebyla dlažba, pak tam dlažba přibyla, bylo tam svého času hřbitov, dnes tam pochopně hřbitov není. No a ty současné nároky přinášejí potřebu vytvořit tam zastíněná prostranství, aby tam lidé zase byli ochotní trávit čas a pouze tím náměstím neprocházeli, takže proto tam ty stromy dáváme a co je pro mě také důležité, tlumíme dopravu na náměstí, sklidňujeme ho a to je dluh, který vůči našemu centru máme dlouhodobě. Málo které náměstí dneska ve větším městě v Česku, v tu zahraničí zvlášť, mělo podobu tak jako to naše velkého kruhového objezdu, kudy auta celodenně kroužila, buď hledala místo pro parkování, nebo tím místem jenom projížděla. Takže v rámci té současné úpravy se tomuhle chceme vystříhat a začínáme teda na té západní straně náměstí a to tam tu automobilovou dopravu tohoto tranzitního typu vymisťujeme. Už tam bude možno pouze zásobování.
1: Na náměstí se pilně pracuje, to všichni dobře víme, v jaké je to teď fázi, co je tam hotovo a co ještě všechno se v té první etapě bude dělat.
2: Teď jsou to takové ty dramatické práce v zemi, přeložky některých sítí a v podstatě příprava na to zasazení těch 14 stromů. Ty stromy už jsou někde předpěstovány ve školce, budou to velké vzrostlé stromy, které přivezeme ze zahraničí a co nevidět, už budou zasazeny, aby jsme zase předešli ještě ty horké letní dny a tím stromům bylo zajištěno nějaká životaschopnost. Zase směřujeme tam k tomu, že bychom chtěli mít ještě v létě hotovo.
1: Musím se vás dnes zeptat také na rekonstrukci Rolnického náměstí, která se trochu protáhla. Můžeme v krátkosti vysvětlit, proč, co se tam přihodilo?
2: Rolnické náměstí je skutečně bolehlavá věc a mě to mrzí, jakým způsobem ta stavba probíhá. Na jednu stranu jsem rád, že pro místní lidi jsme konečně zajistili vodohospodářskou infrastrukturu, která tam chyběla. Po zase desítkách let slibů jsme konečně se do téhle věci dokázali pustit. Ale právě tím, jak ten projekt už byl starý, tak jsme nastaly komplikace, které se nebylo možno očekávat. V úplně prvotní fázi to byl archeologický nález, který spozdil tu stavbu skoro o půl roku. Pak se ukázalo podloží, že má jiný charakter, než projektant předpokládal a z toho teda pramenilo dneska to skoro půlroční zpoždění. Už netrpělivě vyhlížím termín 1. června, kdy konečně dokážeme to prostranství otevřít pro tranzitní dopravu. Zatím to nebude pro veškerou dopravu, bude to pouze pro vozidla do 3,5 tuny a pro veřejnou dopravu, ale i to určitě přinese do města úlevu. Já jsem z toho nervózní i z toho důvodu, že máme zase další stavby naplánované, které jsou odkládány v čase. Je to třeba rekonstrukce Masarykovy třídy na Doubravce, kterou si netroufneme zahájit dřív, dokud nebude Rolnické náměstí zprůjezněno.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví, s Ivou Kokešovou a jejím hostem.
1: Povídáme si dnes s náměstkem primátora pro dopravu Alešem Tolarem. Ještě bych vás poprosila o pár slov k rekonstrukci tramvajové tratě na Skvrňanské. Tam už se tramvaje rozjeli. A co ještě je potřeba tam dokončit?
2: Ta trať bude ve výsledku ozeleněná, což je jeden z přínosů, které ta rekonstrukce měla přinést. Kromě toho, že se tam zvýšila rychlost a se životnost té trati, tak bude také ozeleněná, což je možné, ale až po půlročním zkušebním provozu, až si ta se trať takzvaně sedne, tak bude ještě jednou podbita a to by se mělo skutečnit na podzim letošního roku. Pak bude celé to prostranství od Nového divadla až po křižovatku u Škodovky mít podobu zelené tratě, což si myslím, že je zase velmi velký přínos pro město, tak jak to tady celou dobu říkáme, ozeleňujeme centrum města, snažíme se ho dělat přívětivější. Chtěl bych možná využít ještě tohle časové okénko pro omluvu nebo žádost občanů o pochopení. Někdy slýchávám, že hlavně v době volebního roku by jsme ve městě nic dělat nemělo. Mělo by se tam maximálně chodit se smetáčkem a tváří se, že všechno zalité sluncem a v pořádku. Já tuhle teorii nezastávám. Já si myslím naopak, že bychom měli dotáhnout k realizaci všechny projekty, které jsme dlouhodobě připravovali. Takže teď to trošku v tom městě někoho může bolet. Já žádám všechny o trpělivost. Pokusili jsme se, nebo máme ty všechny stavby, o kterých se bavíme, vysoutěženy na velmi krátký termín realizační. Všude to jsou maximálně 3 měsíce a já věřím tomu, že druhá polovina letošního léta už bude v tomhle pohledu klidná.
1: To byl náměstek primátora pro dopravu, pan Aleš Tolar. Děkuji za rozhovor, ať se daří, nashledanou.
2: Já vám také děkuji, nashledanou.
0: Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví? Český rozhlas Plzeň, o čem se mluví, s Ivou Kokešovou a jejím hostem.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Pěkné odpoledne, 2 minuty před 6:45. V čem spočívá tajemství dlouhověkosti? To nám prozradil krejčí a učitel Václav Kohout. Nedávno se dožil 100 let. Vydáme se za ním už za pár minut.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Chystá se další natáčení pořadu Aby řeč nestála. Vstupenky už na vás čekají na recepci rozhlasové budovy na Plzeňském náměstí Míru. A na koho se můžete těšit tentokrát? Mluvit se bude o komiksu, plakátech nebo třeba o karikaturách. Našimi hosty budou kreslíři a ilustrátoři Štěpán Mareš a Vojtěch Jurík. Aby řeč nestála. 19. května od 18 hodin. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Tři a půl minuty po 6:15 míříme do Přeštic. Stoletý učitel a krejčí Václav Kohout prozradil tajemství dlouhověkosti. Slušnost, skromnost a poctivá práce. V kondici se udržuje každodenním cvičením. V mládí chodil do skauta a byl také mnohaletým členem Sokola. Do denního stacionáře Kristián v Přešticích se za ním vydala redaktorka Jitka Dubravová.
1: Když jsem byl mladý, musel jsem pomáhat, pás husí a tak dále, že jo. To se mi nechtělo, ale dělal jsem to.
2: Vzpomíná na své dětství Václav Kohout.
1: Já jsem ze zemědělské rodiny a tam jsme museli pracovat, pomáhat, proč každopádně.
2: Narodil se a vyrůstal ve Skašově u Přeštic společně se svým bratrem a sestrou.
1: Měli jsme 6 hektarů polí a 4 krávy a to jsme museli doma makat. To nebylo jenom tak vstávat, trochu je nakrmit a tak a dovést na pastvu. A ty pastvy nebyly za chalupou hned. Někdy jenom 200 metrů, ale někdy kilometr taky.
2: Václavův strýc z Plzně byl krejčí, syn mu umřel v 8 letech a tak se rodiče s ním domluvili, že Václava krejčovině naučí. Přestěhoval se za strýcem do Plzně, kousek od velké synagogy.
1: Když jsem skončil učňovskou školu, 4 leto tenkrát, tak jsem šel na průmyslovou školu v Prostějově. Tam nás učili, abychom tu práci dělali pečlivě. Chlapci se učili pánským krejčím a ženy zase dámskou krejčovou, víte? No a děvčata byly šikovnější než my, to teda musím, to musím uznat. Učili jsme si vestu, saka, kalhoty, všechno.
2: A kde jste potom pracoval?
1: V Praze, Pragoděv. To nebylo hned, abych měl nějakou samostatnou práci. Okoukali nás, jestli jsme šikovní. Dělali jsme podmistry. Hejte, pásová dílna byla pro 20, pro 30 lidí třeba. A dostali nastřižované látky a postupně každý dělal nějakou práci a na konci vylezli hotové vesty anebo saka. To mi docela bavilo. No a potom jsem dělal mistra už krejčovskýho. Byla to moje povinnost, že jo, aby ta živnost existovala a lidé, aby byli spokojeni. Já jsem jako na to oblečení dbal.
2: Kde jste potkal vaši ženu?
1: A to bylo snadný, hledajte. Já jsem si namluvil dívku, která byla dámská krejčová a ona byla příbuzenstvu, hledajte. Můj bratr byl ženatý a měl švagrovou, která byla mladší a byla akorát ke mně.
2: Jmenovala se Aneška a pan Václav se s ní oženil hned po vojně v 50. letech.
1: Manželství jsme si rozuměli, nějakou zlobu, to jsme neměli. Teďka už jsem vdovec leta a ve shodě žiju s dcerama.
2: Pan Václav dochází do stacionáře Kristián dvakrát týdně. Účastní se tam různých aktivit, programů, aktivizací, čtení z tisku, velice rád něco vyrábí nebo peče. Kondici si udržuje cvičením a každodenním protahováním. A k doktorům? To prý chodí, jen když musí. Z Přeštic Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
1: 17 hodin 54 a půl minuty, čtvrteční vydání Dne v kraji končí. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň přineseme třeba informace o soutěžích Mladý florista a Mladý zahrádkář, které pořádají v Klatovech. Účastníci si mohou vyzkoušet svoji zručnost, kreativitu i otestovat své vědomosti. Akce pro děti ze základních a středních škol se uskuteční v sále Střední školy zemědělské a potravinářské. Výběr nejlepších inscenací, recitací a choreografií nabídne v Plzni třídenní akce Fest na hranici. Postupové přehlídky amatérské divadelní tvorby pořádá už 27 let Centrum Johann z plzeňské scény Moving Station. Soubory z krajských kol postupují na národní přehlídky, kde reprezentují plzeňský kraj. Letos se účastnilo přes 1000 účinkujících, což je rekordní počet. Před 100 lety se poprvé na scéně objevila legendární Loutka Hurvínek. Ten si získal publikum nejenom svým osobitým projevem, ale i typickým koulením očima. Spolu se Spejblem tak začali tvořit nerozlučnou dvojici, která baví generace dětí a dospělých i v dnešní době. Loutku Hurvínka vyřezal řezbář Gustav Nosek. Právě 100. výročí vzniku Loutky Hurvínka připomene velká výstava. A v zítřejším vysílání vás čekají také oblíbené hudební pořady, turistický tip a mnoho dalších zajímavostí. Ondřej Kapic přeje pěkný čtvrteční večer.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Rotunda svatého Petra a Pavla ve Starém Plzenci bude mít nové schodiště. Zítra bude velká oblačnost, čekejte přehánky a teploty do 13 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
2: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
3: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
4: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
3: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Starý Plzenec upraví okolí rotundy svatého Petra a Pavla. Hlavním prvkem bude nové terénní schodiště, které usnadní přístup k památce. Navržené je z dubového dřeva a oceli. Stavební práce začnou v polovině června, říká nezávislý starosta Starého Plzence Jan Eret.
5: Docházelo tam i k pádům a zraněním, když návštěvníci vlastně se chtěli až pak úplně v té závěrečné fázi dostat k rotundě, tak tam nebyl žádný vhodný přístup. Historicky před několika desítkami let tak tam byly schody, ale ty se vlastně postupně rozpadly, takže tohle nahrazuje nějaký původní stav a hlavně to bude zvyšovat bezpečnost těch návštěvníků.
0: U rotundy přibydou taky nové lavičky. Město tam opraví dlažbu a doplní mlatový povrch cest. V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer. Do roku 2028 by pak mohlo národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. Nákaza hantavirem se neprokázala u všech 26 lidí, kteří jsou na pozorování v pařížské nemocnici. O negativních testech informovalo francouzské ministerstvo zdravotnictví. Podle úřadů budou pravidelné kontroly pokračovat i v následujících dnech. Hantavirus se mezi lidmi rozšířil v dubnu na palubě výletní lodi MV Hondius. Virus ve většině případů šíří hlodavci. Z člověka na člověka se přenáší vzácně. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová, Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Počasí. Zítra bude velká oblačnost, ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přehánky, výjimečně i slabá bouřka. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 183 z Přeštic na Vodokrty na jižním Plzeňsku havarovala motorka, projíždějte tam opatrně. V Kaplířově ulici v Plzni dejte pozor na nehodu osobního auta s tramvají, probíhá vyšetřování nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení přátelé, Jaroslav Tachovský vás vítá u pořadu Muziky muziky. Dnes jsem si pro vás připravil povídání o vlastenci a legendě české dechovky a sokolovi Františku Kmochovi. Narodil se 1.8.1848 v Zásmukách u Kolína jako nejstarší z pěti synů. Již v dětství ho okouzloval nádherný hlas jeho maminky, když si prospěvala národní písničky. Jeho tatínek hrál velmi dobře na klarinet. Po nástupu do obecní školy rozpoznal pan učitel Františkův hudební talent a začal ho učit hrát na housle. Hudební vzdělání si rozšiřoval i během studií na reálce v Kolíně. V roce 1868 studoval pedagogickou školu v Praze a roku 1869 nastoupil jako 21-letý podučitel v Suhdole. Tam ovšem vydržel jen rok a zažádal o přeložení do Červených peček, kde si Kmoch svými pedagogickými schopnostmi získal uznání. Jenže zájem o muziku převažoval. Pobyt v Červených pečkách byl pro mladého Kmocha důležitý také proto, že zde potkal svého budoucího hudebního mecenáše, barona Teodora Karla Hrubého z Jelení.

Rozrůstající se jednota Sokol potřebovala kapelu. Na její založení byla uspořádána v roce 1871 sbírka, která byla úspěšná a poté byl kapelníkem jmenován 23-letý Kmoch. První koncert sokolské kapely byl 15. května 1872. Kapela měla od samého počátku velký úspěch. Měli tolik hudebních akcí, že Kmoch musel jezdit do Kolína několikrát v týdnu. To se ale na druhé straně projevilo tím, že zanedbával povinnosti ve škole a tím si vysloužil mnoho úředních výtek a připomínek. Byl nečekaně přeložen do vesničky Solopisky. Tam měl být ředitelem a správcem 5třídní obecní školy. Měl se mu zvýšit i plat na 300 zlatých ročně. To bylo víc než v Červených Pečkách. Ovšem, říkalo se, že za jeho přeložením stál údajně jeho mecenáš a příznivec pan baron Hrubý. Zřejmě ho chtěl uchránit před vírem velkoměsta Kolína, co by centra zábav a plesů. Zde v Solopiskách by se věnoval škole a představte si také vážné hudbě, kterou pan baron miloval. Tentokrát se ovšem pan baron zmýlil. Kmoch se naopak začal věnovat muzice ještě více než předtím. Trest na sebe nedal dlouho čekat. Začátkem školního roku 1873 až 74 byl suspendován pro hrubé zanedbání učitelských povinností. Ani pan baron ho nezachránil. Mezi dětmi byl oblíben a při loučení se svou třídou prý dostal od jedné žačky na památku hadrovou panenku. Ta dívenka se jmenovala Andulka Šafářová.

Jak se později ukázalo, tak hlavním důvodem jeho konce učitelování bylo to, že se rakouským úřadům nelíbily jeho politické postoje. Kmoch byl zastáncem češství a sokolské myšlenky. Po vyhazovu z učitelského povolání se Kmoch přestěhoval i se svými rodiči do Kolína. Když se jeho kapela stala součástí Sokola Kolín, tak dostal od Sokolu kapelnický plat a poté ho ještě jmenovali městským kapelníkem. 12. února 1880 se oficiálně stal členem Sokola a věrný mu zůstal do konce života. Členové Kmochovy kapely byli amatéři, kteří měli svoje občanské povolání, ale někteří byli bez stálého zaměstnání. Těm se Kmoch snažil zajistit alespoň nějakou práci, i když méně placenou. Kmoch chtěl, aby jeho kapela byla lepší než civilní orchestry. Zavedl pravidelné zkoušky, kupoval nové noty, dával opravovat hudební nástroje a kupoval nové. Takže vidíte, že se o kapelu výborně staral. Přesto od něj odcházeli dobří muzikanti do jiných kapel, kde jim nabízeli lepší podmínky, ale i dobře placené zaměstnání. Kmoch přitom odmítl nejednu nabídku dirigovat jinde i za lepších podmínek.

Pro Kmocha skladatelé byli inspirací potřeby prostého posluchače. Na zábavách sledoval, co se lidem nejvíce líbí, a podle toho se inspiroval českou národní písní. Některé písně jenom upravil, například do pochodového rytmu. Jeho odpůrci mu to zazlívali, že je znehodnocuje. Kmoch jim odpověděl, že nic neznehodnotil, ale zachránil a spopularizoval 105 lidových písní. Kmoch si v Sokole předsevzal psát skladby, které by co nejvíce posilovaly národní sebevědomí a sokolskou myšlenku. Proti tehdejším rakouským a prušáckým písním se díky Kmochovi rodil ryze český lidový nevojenský pochod. Přišel i s úplně novou interpretací, a to zpěvem muzikantů. Asi podobně, jak to předvádí jeho česká dechovka Babouci.

Hudební znalci se nemohou shodnout, kolik skladeb Kmoch složil a kdy. Uvádějí, že by jich mohlo být kolem 500. Kmochova dcera Anna uvedla, že jich otec složil asi 300. Každopádně je pravda, že Kmoch byl jako autor velice plodný a jeho skladby se hrají po celém světě. Namátku připomenu Jarabáček, Kvapík na motoru, Vraný koně, Pode mlejnem, Pod našimi okny, Když si náš dědeček babičku bral, Sokolská láska a jiné. Dlouhodobý zápas o svoji existenci, o zachování kapely, hraní po večerech, komponování

10. dubna ve věku 63 let skonal ve svém bytě. Již 27. červenec byl Sokolský ostrov, kde často hrával, přejmenován na Kmochův. Zde byl 22. července také odhalen jeho pomník. A jsme na konci. Jak se říká, uběhlo to jako voda a já se na vás budu těšit příště u pořadu Muziky muziky na vlnách rádia vašeho kraje.

Milostná melodie pod okýnkem v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Májové kvítí bude jeho obsahem. Přeji vám klidný májový podvečer.

Májové kvítí v sobě zahrnuje pestrou škálu kvetoucích rostlin, které v tomto krásném měsíci proměňují zahrady a přírodu. Mezi nejtypičtější patří šeřík, pivoňky, kosatce, magnólie, azalky, pomněnky, konvalinky, růže májová a další. Květen je vrcholem jara, kdy také rozkvétají ovocné stromy a keře. Jinými slovy řečeno, měsíc máj nabízí přerozměrnou paletu květů a barev.

Existuje nepřeberné množství růží. Vůbec jsem netušil, že kromě těch klasických druhů se objevuje i růže polní. Rosa agrestis je opadavý, bíle kvetoucí keř z širokého rodu růže. Je to jeden z přírodních druhů české květeny. Kvete bíle až jemně narůžověle od června do srpna. Dorůstá do výšky kolem 150 cm a vyhledává suchá, světlá místa, meze či okraje lesů. Jedná se o odolný, mrazovzdorný botanický druh, často zaměňovan s růží šípkovou. Poznáme ho podle obloukovitě převislých květů bílé barvy, vzácně bledě růžové, 2 až 4 cm velké, kvetoucí uprostřed léta.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní dnes s podtitulem Májové kvítí. Tak jako existuje nepřeberné množství lidových písní o růžích, je i mnoho jejich druhů. Tak například růže májová, Rosa Maelis, je kvetoucí keř vysoký 1 až 2 metry. Vytváří přímé větve z kořicově hnědé barvy, málo ostnaté. Roste obvykle v hustých koloniích.

Měsíc květen, jehož přítomnost si právě užíváme, je ve znamení intenzivních prací na zahradě, na poli, všude kolem nás. Příroda je v plném proudu a je třeba využít příznivého počasí před příchodem ledových mužů Pankrác, Servác, Bonifác. Po těch teprve nastává čas pro teplomilné rostliny.

Květen je tedy měsíc, kdy venkovský život doslova kypí aktivitou, aby se zajistila bohatá úroda. Bohužel v posledních 3 letech mě květy na ovocných stromech všechny pomrzly. Z úrody jsem neměl vůbec nic, přestože v okolí bylo všeho dostatek. Budu doufat, že letošní úroda bude bohatá a zajistí mi plody ovocných stromů na další období. A tímto přáním končí i dnešní špalíček lidových písní. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Víkend v Česku bude deštivý a chladný. U Plzně pokračuje oprava mimoúrovňové křižovatky na silnici na Klatovi. Biskupství plzeňské převezme od budějovické diecéze farnost Nepomuk. Zítra bude velká oblačnost, čekejte přehánky a teploty do 13 stupňů. Hezký čtvrteční večer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli, nejvíc ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. U Plzně začala druhá etapa opravy mimoúrovňové křižovatky Výsluní. Řidiči musí počítat s omezením dopravy ve směru od Klatov na Plzeň. Uzavřený je úsek od místa před odbočkou na Litice po místo za odbočkou na Výsluní. V současné době tam silničáři frézují vozovku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Součástí prací je zejména výměna dvou asfaltových vrstev, zároveň úprava svodidel, čištění příkopů a uličních vpustí, zároveň i obnova vodorovného dopravního značení. Cílem je prodloužení životnosti vozovky a zvýšení bezpečnosti a komfortu. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, respektování dopravního značení a případně o volbu alternativní trasy.
0: Biskupství plzeňské v sobotu oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat arcibiskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Předání farnosti má zásadní historický význam pro celý region, říká nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
3: My jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a nyní bude tedy slavnostní pouť a mše k této události. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko.
0: Farnost Nepomuk spadá pod plzeňskou diecézi od 1. ledna. Sport. Po triumfu v maďarském Segedu postoupil kanoista Martin Fuchsa na druhé zastávce světového poháru v německém Brandenburgu do finále kilometrového závodu. Olympijský šampion na této trati zvítězil ve své rozjížďce i v semifinále. Počasí. V noci bude skoro zataženo až oblačno, k ránu od jihu kraje postupně slabý občasný déšť. Nejnižší teploty 6 až 3 stupně, na horách 5 až 2. Zítra bude velká oblačnost ráno a dopoledne slabý déšť, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Během dne pak na většině území přehánky. K večeru srážky zvolna ustanou. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky velmi dobré až dobré a biopředpověď na stupni 1. Jedná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 183 z Přeštic na Vodokrty na jižním Plzeňsku havarovala motorka. Projíždějte tam opatrně a pozor dejte v Nové Vsi na Domažlicku na uzavírku silnice. Objížďka je obousměrná. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno, no ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu, takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano, a pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž, obvinění, zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospaly cestující.
1: Místo popsali.
2: Pak je tady, podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No, abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapitalistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pietním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pietní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholné politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel mě poprvé, já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu je jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenka a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová, 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok, v roce 1944, byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsanas Amensa, Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil.
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo, že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

s námi je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: cokoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná. Ale vždycky je zajímavý, jak ty člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho

0: úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme, a teďka jsem prostě ho poslal, aby mi napsal dva anglické texty, či on je Angličan nebo Američan, a vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku, a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka, a on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách, a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola, a ona mi poslala tehdy dvě básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu, a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka, a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem, a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No, je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí. Ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně. Já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám. Jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, víte, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svůj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Vlemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit a kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hele, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melný. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopidlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu s chodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc svítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Nora Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka, Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vocchovec-Werich. Nejnověji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Česko-americký pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále. Počasí. Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená. Vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klaněl se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím... Jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, jo, teď abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryční a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment! Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole? S čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo, u mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo, já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám, no prosím, pojďte,
4: ano. Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov, nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: říct... Ano, člověk prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout, to už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, ne, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernajs, koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: Nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den, tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme, moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře, co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte, nové dřeváky. Jak jste na to přišel, no to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
2: no tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky neradati.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
2: Ano.
4: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no. A teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil. Už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
4: Šli k rybníku a potom, jak se nevím.
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
4: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otecko Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme

0: rekapitulovati celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci. Chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, jo. Prosím, neříkám, že ne. Žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, no co vím, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš hezky.

0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
1: Ale tati, vždyť jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
1: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
1: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady zmluvnice. Chlapče, chlapče, zmluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pák do co třeba s, druhý páčí kováča třeba sa, třetí pák komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... U splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chroustala.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Sim, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel... Se splavem pro chroustaš.
0: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustá, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Ty mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách chroustá.
0: Ale je.
1: Ne, šla... Kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žáno, nebo za keřema, žáno.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem. Tu.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Stýble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletla.
3: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletla. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo. No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Stejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Stejble, vlastně taky... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Stejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. No. Milý tatínku,

0: ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knižce nebo peníze na žvejkačku.
1: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
0: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
2: No, tak spáně, no.
0: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že? No, a co má být?
2: No.
0: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
1: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
0: Ale...
1: O to ale tati nejde.
0: Ne?
1: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
2: No.
1: No, sní.
2: No,
1: sní.
0: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
1: Poroste, bla, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
2: V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
0: No,
2: snížek,
0: no.
2: A jsme u toho. No?
0: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
2: No?
0: Ha. Počkat, první sníh?
2: No. Tati.
0: Jo, napad sníh.
1: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
2: No.
0: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
1: No ano, samo sebou naznačit.
0: No, to dá přece rozum. Je zima.
1: Je zima.
0: Tak napadne sníh.
1: Ano.
0: A když napadne sníh, tak se jde co?
2: Sánkovat.
1: A lyžovat.
0: A bruslit.
1: Teda, taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
0: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
2: Je, pane Spejblo, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
1: Vypravuj, tati.
2: No, pane Spejblo.
0: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
1: Taťolo, nebuď tak skromný.
0: Nerad se chlubím.
1: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
0: Ale v kterém se nerad chlubím.
1: Tati.
0: Ve všech se vynikal, ve všech.
2: Co?
0: Jen krasobruslení mi zakázali.
2: A proč, pane Spejble?
0: No, proč? Kvůli piruetám.
1: Jo.
0: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
1: Tati, vážně?
0: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
2: Do nemocnice?
1: Jak to?
0: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
1: No, to je hezký jméno.
0: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
1: aha,
0: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
1: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tati?
0: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
2: To musí být krása,
0: no, no,
2: víte. Odrazit se.
0: Letět. No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
1: No, ty ďáble.
0: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
1: No jo. Tati.
0: No.
1: Nevytahuje se trochu?
0: Já.
1: Kde je Šárka, kde je letiště?
0: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
2: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
0: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
1: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
0: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
2: Ano, proč?
0: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
1: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
0: A to kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
1: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zalyžovat?
0: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
2: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mi bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vyříkl, vyvidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta druhá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne, je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás, ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy, blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil, ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin, a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další. Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V láskyplném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy, blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí a stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já ne. Se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat. A každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No a já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pámbu, mámo, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok? A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, jo, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru. Jako jo.
0: Ježiš, tak to už to...
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vyprávět, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční tak, linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to? To je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: Jojo, když jdou na mužskýho léta, to mu se říká druhá míza, nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena, která žena, odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro, tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění, vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o pomalu 40 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Teď... spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku. Si, všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh, jako vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nešťastný člověk na slunci.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám ale, taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všechno jsme přežili, už jsme vyplacení. A...
0: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném, určitě. Co mi doma neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili domů opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo. No. A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, jestli jsme dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu...
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: No, ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhal mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ní vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skácela k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda.
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to
0: člověk...
1: zkoušela i kolikrát, když jsem byla v hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkulaťulinkatější, to mám zase já.
1: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?

0: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat tu bombony, všechno ploupu z toho, no ale jako...
1: No dobrá, dobrá. Tak to víte, alkohol, metlalictva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
0: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem si tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě o tom hodně zle, jako jo.
1: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
0: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
1: No já nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že zamedená. Měsíčko svět. Cítím
1: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď. Tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hele, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. Jo, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu nám se neodvážila teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid. Domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se tokuje. Ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiji. Dnes nepiji, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářel uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Halo, halo, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se.

0: A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
1: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
1: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné, nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil. On a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
1: Jako bylo to gesto, určitě od něho nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
1: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak mě trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
1: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
1: Měla ho tam, určitě.
0: Co teda? Takže, no.
1: A dneska právě sleduju vnučku, která... Děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovým nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru, i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
1: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
1: Mýho dětství fixy nebyly.
0: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
1: A nebo si kůmovat vlastně.
0: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
1: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, dobrá, no, a opustilo vás to malování, nalakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
1: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zicflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
1: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase volám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
1: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. Posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Po půlnoci Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Martin. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mi napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kizhády. No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc,
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No. Ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, nesmít, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadal jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a tak ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
0: Kruto přísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o moji mravní výchovu třeba.
0: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono. Zrovna
1: včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka, to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeže do 12 let a tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já jsem, ne, já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem páchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, ano, ano. Přesně tak.
0: S tričkem lepky ještě.
1: Ano, ano to, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak. Maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine. Nebo jste,
1: ještě
0: ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec. To mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Uh-huh. Já jsem chodil do skautu. A znáte to skaut.
0: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak scout asi zná každý. No a my jsme měli ve scoutu, že půjdeme na pilíšky. To se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, jo. Říkám, máme tati, potřebujeme, jdeme na pilíšky scoutem s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě zatrhlo, neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, no. Takže to bylo takový vtipný, no.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase, asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás. Takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem, pamatujete si to, jak tam bylo, jo, to máme zase kuře, co vidí.
1: Jo, no tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731 800 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním. jan.macon@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birka.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydávia.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouce.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom

0: byl rok 70, 78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník, a on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit, jo, a...
1: Zůstalo to v ní a neměla to ráda.
0: Ne, vůbec. Ona, moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve tři ráno ožralej.
1: A přišel?
0: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
1: To nevadí, to, nevadí to jsou naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
0: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavradil. To bylo stejný, jako jo.
1: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
0: Ano, ano, nejede. Nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 20, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. Sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
1: Ano, už jsme tady
0: já
1: měli.
0: Já jsem zkoušel Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
1: No. Jo?
0: A přešel jsem postupně.
1: Ano.
0: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, pod tím se neopijete. Částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
1: Jo. Tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
0: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
1: Dračice.
0: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžký neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit. Dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
1: No prosím.
0: Středa, čtvrtek.
1: Děkujeme. No.
0: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
1: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
0: Přesně.
1: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
0: A jinak můžu úplně všechno.
1: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lebkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně ne zlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý. Manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí,

0: ze šuflíku.
1: Cože?
0: Cigáro.
1: Co to máme dneska za posluchače? Župan? A že si musíte sundat župan se mnou? Tam nevím. Hotovo?
0: Ne, to není. Já jsem akorát doma, když jsem přišel.
1: Rozumím.
0: V Hradci Králové, v centru. A i tak poslouchám, mě je 28 let. A i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
1: A za to děkujeme. Já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair, a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo.
0: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání, a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
1: Jedete po staru na baterky.
0: Přesně tak, přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuji v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much. A i v tom Hradci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
1: Děkujeme.
0: Já jsem dál takový příspěvek jako...
1: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
1: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
1: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
1: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
1: Jo,
3: no, a to jak? Poznal až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si stlumím rádio, jo?
1: Ano.
3: Že...
1: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
1: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bude vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě no.
1: To by připomíná Duška, vstávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy načinili hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
1: No, vidíte. Vidíte to, jo. Že se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No, no. A teďka, jako, když taky jsem říkala, ježiš,

0: Maria, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. Mm-hmm. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
1: No, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no. To by já to, to probereme.
0: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít. Nadřív na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
1: Ano.
0: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A tačka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
1: No. To je krásný, to je hezký.
0: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
1: Jo, taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
0: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo.
1: No.
0: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
1: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který je na venkově, nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože už jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no. Radši se čtyřkou.
0: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala číslo.
1: No.
0: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a k králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty děcka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel. A dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama a zdrojema, takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
1: No vidíte, tak to. Nikdo, jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu oproti jiným.
0: Nemám, ale to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem maršálkem, který ho úplně zbožňuju, a prostě smekám.
1: Já pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost, třeba odpovíte.
0: A jinak, Jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
1: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože jo, povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě nikdo nehuboval. Jo, teď
0: jasně,
1: to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
0: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání Téma. Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší. I ty odrostlejší mají takové ty dětské růžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu.
0: Uhum.
1: Tady opravdu mám klid, přírodu a říkala jsem si k tématu. Říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku, takže to úvodem. A teď k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané,
1: to
0: kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, a ještě Sufi.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy.
0: Mhm.
1: A já je miluju.
0: Jo, jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A
1: takže
0: o to
1: bych volila nějakou alternativu, jo, kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psů. Bez psů. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma, jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu, já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tam měli, jsme tomu říkali dvůr, jo. To byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy. A my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali. My jsme tomu říkali na lavkách, jo. My jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka. Ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil po tom chodníčku, po té trávě. A já říkám, ty jsi tak hezký, pojď. A já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem chtěl, on se mnou šel normálně na volno, cizí pejsek. neměla obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřel jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejška, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, chci tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový fličky. Hmm. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Rychle. No, mě to tak mrzelo. Já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic, jo, Dárka se jmenovala, pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím, dneska mám 3 psy, tu sama u lesa, mám 3 psy a zdravím.

0: toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pána Zdenka.
1: Ďakujeme.
0: Takže dneska mám tři psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
1: Děkujeme.
0: A miluju je.
1: Děkujeme. Lásky tak, plná. Iveta, dobrou noc.
0: Česky, vás taky, dobrou noc. Dobrou noc.
1: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničko má středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize tváří v tvář, to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a při

0: tom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně. Opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kdy mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po čtyřech. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes zubu.
6: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
5: A tam jde on.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: No tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, kohože míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem. Když dědeček vstoupil, teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom jí zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoli starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj a kvůli tomu ho zabil.

0: byli.
1: Kdepak. Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
2: My jsme hotovi, inspektore.
3: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
1: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
3: V koncích.
1: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
3: Rozkaz, inspektore.
1: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
4: Ano, já vím, jak obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
1: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
4: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
1: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
4: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan, jakže se jmenuje?
1: Holy.
4: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
1: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty 2 housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
4: A ona by je snad poznala?
1: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
4: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
1: Samozřejmě.
4: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
1: No to asi ne, ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
4: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
1: Hrome, to mě nenapadlo.
4: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
1: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
4: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
1: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
4: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
1: Umí číst slepecké písmo.
4: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
1: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
4: To je v pořádku, inspektore.
1: Myslíte?
4: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
1: Že vrah vnikl do bytu násilím.
4: Znamenitý postřeh. A co ještě?
1: No, že neměl klíč.
4: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
1: Ha? To je opravdu záhada.
4: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
1: Je mi líto, ale pořád jaksi...
4: Nechme toho, inspektore. a pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
1: Ladičem.
4: No prostě s panem Houlim.
1: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
0: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
4: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
0: Máte smůlu. Že váš svědek je slepý.
4: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
0: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
4: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
0: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
4: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
0: Ne, ne. Pan Fox mě volal půl hodinku předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
4: Nový?
0: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
4: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
0: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
1: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
0: Neptal jste se na to, inspektore.
4: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
0: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
4: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
0: Asi tak půl hodiny.
4: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
0: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
4: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
0: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
4: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
0: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
4: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi?

0: tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
1: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
1: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
1: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
1: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
1: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
1: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
1: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
1: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
1: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
1: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
1: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na

0: stránkách své knížky vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zítřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z Ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat také. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se, jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní, ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
2: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.

0: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
1: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak se mu už nechtělo pít štok.
0: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
1: Jo, tak to je dobrý, tahle otázka.
0: Jo, tak, to ještě, ježiš, to ne, tak ne, tak já to myslel jinak.
1: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřeboval pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמתחיב každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.